0: několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, a to hlavně v lesích. Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland odpoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje agentura APA. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico pak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom napsal na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fotbalisté Olomouce v ligové nadstavbě v úvodním utkání semifinále play-off o umístění zvítězili 3-1 na hřišti Bohemians Praha 1905. Úvodní dvě branky vstřelil Fabian Krivák, třetí přidal střídající Antonín Růsek. Za domácí v závěru snížil z penalty Lukáš Hulka. Odveta se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším ze souboje Karviná Pardubice.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy můžou klesnout v údolích na 3 stupně Celsia. Mrznout by už ale nemělo. Neděle bude opět slunečná a jasná s teplotami kolem až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Hoří v Národním parku České Švýcarsko. V Rynarticích části obce Jetřichovice. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Požár v Národním parku České Švýcarsko zasáhl menší plochu než původně uváděných 900 hektarů, informovali večer hasiči. Odhad ještě zpřesní. Hoří v Rynarticích části obce Jetřichovice. V okolí platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými prostředky. Celkem k zásahu povolali 3 vrtulníky. Na místě je přes 30 jednotek hasičů. Hoří stromy, včetně koruna, také hrabanka. Vrstva půdy vznikla rozkladem jehličí a nebo listí. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Uvedl to premiér Andrej Babiš v diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje hlavně naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Iránský návrh, který odmítá americký prezident Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda iránských přístavů. Zatímco jednání o iránském jaderném programu by byla ponechána až na později. Ačkoliv mezi státy Izraelem a Iránem aktuálně platí příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. První český gol padl ve druhé třetině zásluhou Jaroslava Chmelaře. 26 vteřin před koncem se ještě strefil Adam Klapka. Zvrat v utkání už ale nenastal. Naopak česká hokejová osmnáctka vybojovala na světovém šampionátu v Bratislavě bronzovou medaili potom, co porazila Lotyšsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pojďme ještě na počasí. Teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy v údolích můžou klesnout i na 3 stupně. Mrznout by už ale nemělo. Teploty v neděli pak poskočí na letních 26 stupňů Celsia a bude jasno a slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Když to viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tomáš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Opět hoří v Národním parku České Švýcarsko. Čeští hokejisté podlehli Švédsku 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Plocha zasažená požárem v Národním parku České Švýcarsko nakonec nebude 900 hektarů, jak mluvili původní informace. Platí ale i tak zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Linarticích, části Jetřichovic. Frekvence 1 to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
2: Bylo aktivováno 31 jednotek požární ochrany s tím, že bude možnost, nebo je možné, že budou potřeba další. Povolány byly 3 vrtulníky pro letecké hašení.
1: Požár se šíří také pod zemí. Na ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, a to hlavně v lese.

0: Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Fotbalisté Olomouce v ligové nadstavbě v úvodním utkání semifinále play-off o umístění zvítězili 3-1 na hřišti Bohemians Praha 1905. Úvodní dvě branky vstřelil Fabian Krivák, třetí přidal střídající Antonín Růsek. Za domácí v závěru snížil z penalty Lukáš Hůlka. Odveta se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším ze souboje Karviná Pardubice.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy můžou klesnout v údolích na 3 stupně Celsia. Mrznout by už ale nemělo. Neděle bude opět slunečná a jasná s teplotami kolem až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hoří v Národním parku České Švýcarsko v Rynarticích části obce Jetřichovice. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4 a teploty v neděli půjdou až na 26 stupňů. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Požár v Národním parku České Švýcarsko zasáhl menší plochu než původně uváděných 900 hektarů, informovali večer hasiči. Odhad ještě zpřesní. Hoří v Rynarticích části obce Jetřichovice. V okolí platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými prostředky. Celkem k zásahu povolali 3 vrtulníky. Na místě je přes 30 jednotek hasičů. Hoří stromy, včetně koruna, také hrabanka. Vrstva půdy vznikla rozkladem jehličí a nebo listí. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Uvedl to premiér Andrej Babiš v diskuzním pořadu za 5 minut 12 televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje hlavně naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Iránský návrh, který odmítá americký prezident Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda iránských přístavů, zatímco jednání o iránském jaderném programu by byla ponechána až na později. Ačkoliv mezi státy Izraelem a Iránem aktuálně platí příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Čeští hokejisté na českých hrách prohráli se Švédy 2-4. První český gol padl ve druhé třetině zásluhou Jaroslava Chmelaře. 26 vteřin před koncem se ještě strefil Adam Klapka. Zvrat v utkání už ale nenastal. Naopak česká hokejová osmnáctka vybojovala na světovém šampionátu v Bratislavě bronzovou medaili po tom, co porazila Lotyšsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pojďme ještě na počasí. Teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia. Místy v údolích můžou klesnout i na 3 stupně. Mrznout by už ale nemělo. Teploty v neděli pak poskočí na letních 26 stupňů Celsia a bude jasno a slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní nedělní zprávy vám na Frekvenci 1 přináší Kateřina Vavřínová. Hezké ráno, příjemný poslech.
2: Krásné ráno, zažili jsme první letní den, dnes naměříme místy až 29 stupňů. V Praze startuje maraton a provoz je klidný bez kolon. Sobota byla v Česku letošním prvním letním dnem, při kterém maximální teploty dosahují aspoň 25 stupňů Celsia. Tuto hodnotu kolem 14. hodiny už překročila stanice v Plzni Bolevci a o něco později i některá místa v Polabí, informoval Český hydrometeorologický ústav. Před rokem naměřil první letní teploty 16. dubna. Počátkem letošního dubna se k ním alespoň několik stanic v Česku přiblížilo, třeba v Dyjákovicích na Znojem tehdy chyběla do 25 stupňů desetina. Hasiči od sobotního odpoledne zasahují v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Podle podvečerních informací veřejnoprávní televize hoří plocha odhadem o velikosti kilometru čtverečního, tedy 100 hektarů, což následně na síti X a pro ČT24 potvrdili i hasiči. Parkování na střeše Orlických hor bude snadnější. Už od příští zimy se rozšíří počet míst na Šerlichu.
3: Frekventované nástupní místo pro hřebenové túry se totiž po letech příprav a sporu dočká rozšíření parkoviště. Jeho stavba by měla začít v létě, a to nejpozději ve třetím čtvrtletí, aby se alespoň provizorně stihlo nové stání vybudovat. Jde o společný projekt Deštného a majitele zdejších lesů Jana Kolovrata Krakovského, který přijde na více než 25 milionů bez daně. Většinu financuje obec, které patří stávající asfaltová plocha i sousední lesní pozemek, kam se parkoviště rozšíří. Turisté tím na Šerlichu získají na místo současných 80 až 250 parkovacích míst. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Americký prezident Donald Trump uvedl na sociální síti, že prostuduje nejnovější íránský návrh na ukončení války, ale dodal, že si neumí představit, že návrh bude přijatelný. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. V 8 hodin ráno dnes odstartuje na Staroměstském náměstí pražský maraton. Závodu v ulicích metropole se zúčastní skoro 12 000 běžců. Favority budou tradičně afričtí vytrvalci, ti čeští budou bojovat o domácí tituly. A kvalifikaci na velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu před Maxem Verstappenem a Charlesem Leclerkem.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes se léto přihlásí definitivně o slovo, bude jasno až polojasno na západě Čech, zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, v Polabí naměříme až 29 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 19.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuálně se nikdy nezdržíte.

0: Rotranu pěkná grilovačka. Každopádně k tomu rannímu a už i do vlastně příjemných teplot probouzení mu se posíláme jak jinak, když muziku Big Mountain, Kate Ryan nebo Keenan na Frekvenci 1. Hezkou neděli vám všem.
1: Krásné ráno.
2: Víkendové ráno.
3: A Petr Wagner.

0: minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je také nedělní ranní víkend. U jeho poslechu vás zdraví a vítá taky Petr Wagner. Dobré nedělní jitro, probouzíte se do příjemných ranních teplot s datem 3. května. Ba co více, dneska se léto opravdu přihlásí o svoje slovo s teplotami až 29 stupňů. Jo, takhle vysoko to bude dneska. Ano, podrobnosti si k počasí, k tomu nedělnímu řekneme za malou chvíli. A nejenom tohle vás čeká v téhleté hodině, bude taky rubrika Honzy Krause a Blondýny na Frekvenci 1. O čem to bude tentokrát? Podíváme se na jedno umělecké drahé faux pas. Rozvážený dirigent máchal rukama tak, že při koncertování vyrazil omylem solistce s rukou housle za 30 milionů korun. Co na to milovník hudby Honza Kraus, to vám prozradí krátce po půl sedmé. No a co se týká té muziky, UDG, Katy Perry nebo Freddie Mercury. A když už budeme řešit tu muziku, tak jeden zajímavý průzkum, o který se s vámi podělím v téhleté hodině, vědci přišli na to, proč právě skladby z mládí zanechávají v naší paměti tak hlubokou a výraznou stopu. Mnohem víc vám právě k tomuhle tomu průzkumu řeknu během téhleté ranní hodinky. Tak držte vlnou s víkendovou Frekvencí 1 a příjemný poslech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Frekvence 1 přiblížila se nám půl sedmá, to znamená jediné připravená pro vás taky do vašich uší rubrika Honzy Krause společně s Blumínou. Podíváme se na jedno umělecké drahé fópa, kdy rozvášený dirigent během koncertování vyrazil omylem solistce s rukou housle za 30 milionů. Co na to právě milovník hudby Honza Kraus, to vám prozradí za malou chvíli, protože... Přednost mají zprávy o půl sedmé na Frekvenci 1.
1: Dobré ráno, na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžků se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 tisíc dětí. Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na rakouskou policii. Ta podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila. Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než ohlášených 5 000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Mercem.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz je stále plynulý.
3: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý, bez kolon a řidiči se nikde nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Rozvášněný finský dirigent vyrazil při koncertu solistce s rukou housle za 30 milionů. Co vy na to?
3: Já to viděl na videu a hned jsem si říkal, já bych mu hned dal ránu v tom prvním afektu, protože jako vědomí toho, že mi blbeček vyrazí takhle housle, tak já bych mu ji hned natáhl, ale pak bych se asi omluvil, že to jsem jako udělal v afektu.
2: Jo.
3: Ale je to strašný příběh a hned jsem se zaradoval, že nehraju na housle, protože jsem vlastně si neuvědomil, jak strašně, já vím, že jsou drahý ty různý historický a tak, no, ale že to jsou už takovýhle housnumera, na to jsem nějak nemyslel.
2: No, to chce jako se rozmýšlet rovnou při tom rozhodování, že jo, co to bude za nástroj, tohle by se třeba jako nestalo klavíristovi.
3: Ne,
2: jo?
3: To ještě dřív, ještě než se rozhodnete být hudebníkem, tak je dobrý vybrat si nějaký nástroj, který není takhle hysterický. A vůbec zvážit, jestli být hudebník, když ty nástroje pak jsou takhle drahý. Že je spousta daleko zajímavějších profesí, kde nemusíte mít takový rizika.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Tak co byste řekli na hudební návrat do předchozích let, kdy v topu byla kapela Slza, každej sám, Lian Rimes, anebo určitě budete vědět v devadesátkách DJ Bobo a Everybody na Frekvenci 1 za chvilku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních

0: Konce jedné za malou chvíli se společně podíváme na hlavní silniční tahy, jestli nám to někde něco komplikuje, nějaká bouračka, dopravní omezení, kromě toho a taky pro lepší náladu určitě do toho nedělního rána i další porce muziky. Jaká bude? Seba David Guetta, Bibi Rexha. A nebo taky Imagine Dragons. A z té české jenom takovou namátkou třeba kapela Činasky. Jasně, už 30 let na české hudební scéně, ale více i z muziky po 7. hodině.
1: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Kateřina Vavřinová přináší zprávy v 7 na frekvenci 1. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. S požárem v Českém Švýcarsku pomůžou hasiči z Prahy. Středoškoláci budou psát maturitní testy a opatrní buďte na D2 směrem na Brno. Na pomoc s hašením požáru v Národním parku České Švýcarsko z Prahy vyrazil odřad 10 velkokapacitních cisteren a několika doprovodných vozů. Odřad je tvořen převážně dobrovolnými jednotkami z různých částí Prahy. V 8 hodin by měli dorazit na místo mimořádné události. Platí navíc zvláštní stupeň poplachu, což znamená, že hasiči můžou povolat jednotky odkudkoliv. Oheň měl zasáhnout plochu o rozloze zhruba 1 až 1,5 kilometru čtverečního. Maturanti budou v pondělí, úterý a ve středu psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky či angličtiny. V úterý se koná test z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. Ti, kteří si vybrali němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu či těžší zkoušku z matematiky, budou testy skládat ve středu. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků. Pomalu ale jistě se blíží tradiční letní shakespearovské slavnosti. Minulý týden se uskutečnila první čtená zkouška k představení komedie Omylů, což je novinka letošního repertoáru. Diváci se můžou těšit na Marka Adamčíka nebo herečku Anetu Krejčíkovou. Ta frekvence jedna prozradila, že se jí splnil sen ještě z dob studií.
3: Byla velmi radostná. Mi to připomnělo můj dávný sen za dob, kdy jsem ještě byla studentka Pražské konzervatoře, být součástí shakespearovských slavností.
2: Letošní ročník letních shakespearovských slavností začíná 24. června. Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Eurohockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a v sobotu podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v Budvar aréně v 16 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou dnes opravdu letní, vystoupí na 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce až na 29 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 19 a kvůli suchu platí také výstraha meteorologů před vznikem požáru, a to až do zítřejší půlnoci.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dejte na D2 na 9. kilometru směrem na Brno. Po silnici se pohybuje člověk, tak opatrně, jinak je ale provoz vesměs klidný.
4: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý, bez kolon a řidiči se nikde nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
2: Přehled zpráv u konce, pokračuje ranní vysílání Frekvence 1 s Petrem Wagnerem.
0: Hezké dobré jitro, se mnou nejenom ta slibovaná muzika rádia Frekvence 1, ale taky ochutnávka z rozhovoru s hercem Ladislavem Hamplem. Na co všechno jsme se optali a co třeba odpověděl, počkejte si na to už za chvilku na Frekvenci 1.
2: Pěkné ráno.

0: 7 hodin k tomu 14 minut, posloucháte ranní víkend na frekvenci 1, pohodovou neděli vám všem přeje Petr Wagner. No a protože ty dnešní teploty budou podle meteorologů atakovat někde i 29 stupňů, tak k tomu opalování, relaxování nebo koupání rozhodně přijde vhod taky poslech rádia frekvence 1, respektive muziky, anebo rozhovorů se zajímavými hosty, které si můžete dát kdykoliv prostřednictvím našich webových stránek www.frekvence1.cz zdarma. To je to klíčové. No a právě teď taky malá ochutnávka z rozhovoru s hercem Ladislavem Hamplem, kterého jsme se třeba ptali, jestli si rád zahraje roli policajta nebo vraha. Co je lepší, co je zajímavější a co odpověděl?
1: No, tak jde o to, jak ten vrah by tam vlastně jako
2: dlouho
1: fungoval, že jo? Pokud by to bylo v Polabí, tak bych vlastně klidně i přijal jakoby roli toho vraha, protože bych věděl, že jak jsem říkal na začátku, že to bude tak okolo 30 dílů, než se na mě přijde, no. Tak bych se tam chvilku udržel, nebylo by to epizodní, no. No, pokud by to bylo vlastně něco jako, řekněme, ne takhle roztáhlýho, tak bych si asi vybral roli policajta, protože přeci jenom práce je práce, že?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 7 hodin 28 minut, tohle je ranní nedělní víkend na Frekvenci 1, příjemný poslech. No a právě díky Frekvenci 1 máte tu možnost nebo šanci si nechat za sebe platit. Ano, je to tak, co si prostě koupíte, tak rádio Frekvenci 1 proplatí. A co pro to musíte udělat? Žádná registrace, žádné sbírání kódíků a odhalování tajenek. Prostě jednoduchá věc. Jaká? To prozradím za malou chvíli, více si k tomu řekneme na Frekvenci 1. No ale teď si řekneme více k tomu nedělnímu počasí s datem 3. května, co nám predikují meteorologové, vyloženě letní počasí, pěkná výheň nás čeká, jasno v Čechách, polojasno s vysokou oblačností, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 29 stupňů, tam 29 bude v Polabí, v nížinách v Čechách až 28 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Pojďme na zprávy. Frekvence 1:30.
1: Dobré ráno. Plocha požářiště v Národním parku České Švýcarsko se přes noc nezměnila. Podle mluvčího hasičů Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 1 až 1,5 kilometru čtverečního. Na místě zasahují například jednotky ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Dnes se přidají i hasiči z Prahy. Vláda Andreje Babiše nejspíš podpoří návrh, podle kterého by obce měly povinnost zajišťovat kastrace opuštěných koček. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. V 8 hodin dnes odstartuje na Staroměstském náměstí Pražský maraton. Závodu v ulicích Metropole se zúčastní skoro 12 000 běžců. Favority budou tradičně afričtí vytrvalci. Ti čeští budou bojovat o domácí tituly.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A dobrou zprávu z provozu pro nás má Petra.
3: Aktuálně provoz na všech dálnicích jede plynule a bez jakéhokoliv zdržení a kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic.

7 hodin 42 minut Radio Frekvence 1. Teď pozor, pozor, protože naše rádio vám všem posluchačům platí vaše účty. Co si koupíte, tak jednoduše Radio Frekvence 1 proplatí. Není to žádný sen, opravdu je to fakt reálná skutečnost, protože Radio Frekvence 1 platí vaše účty, vaši útratu. Tak, co je potřeba pro to udělat? Stačí, když k nám do rádia pošlete jakoukoliv vaši účtenku, doklad o zaplacení nebo fakturu, a to jednoduše přes online formulář, který najdete na našich rádiových webových stránkách. To už znáte, ty už jsem tady anoncoval, www.frekvence1.cz. Je hezky, koupíte si na zahradu, já nevím, slunečník, nafukovací bazén, vertikulátor nebo nevím, sazenice, prostě cokoliv, co vám, ale musí to být jenom na tu zahradu, prostě cokoliv, ten účet prostě vyfotíte a pošlete nám to do rádia. Pokud padne volba právě na vás, zavolá vám náš ranní nebo odpolední tým Frekvence 1 s otázkou, které rádio platí za vás, tak první, co z vás automaticky musí vypadnout, je Frekvence 1. No a pozor, platíme za vás ráno i večer i odpoledne, tak se na to rozhodně připravte, neváhejte a už teďka třeba můžete nějakou tu vaši účtenku poslat. K tomu já naopak posílám vám, a to muziku Frekvence 1, Dua Lipa, Love Again, skupina Krištof a nebo Rembrandt.

Za malou chvíli se společně podíváme na dopravu, máme hlášený komplikace. K tomu samozřejmě nesmí chybět porce muziky. Jasně, poznali jste a znáte

0: pěkně rozjuchaná taneční věc, bude taky rubrika Honzy Krause a Blondýny, bude toho spousta, stačí jenom počkat, 8 hodina na spadnutí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty přináší Kateřina Vavřínová na Frekvenci 1. Příjemný poslech a hezkou neděli.
3: Dobré ráno. S hašením požáru v Českém Švýcarsku pomůže 500 hasičů. Velká cena Miami Formule 1 začne dnes dřív kvůli bouřce a komplikace hlásí D3 a D2. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jitřichovice. Zasažená je plocha okolo 1 km². Dnes bude zasahovat na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené velkoobjemové nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. České tiskové kanceláře to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Před vznikem požáru kvůli trvajícímu suchu v Česku platí výstraha meteorologů, a to až do dnešní půlnoci. Podrobnosti řekla za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
4: Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je zejména v oblasti sahající od Ústeckého kraje po jižní Moravu zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
3: Amatérským hledačům v Norsku se podařilo najít největší vikingský mincový poklad v dějinách země. Našli skoro 3000 mincí a jak píše web novinky.cz, díky mimořádnému objevu se rozšíří poznání o ekonomice a obchodních kontaktech z doby vikingů. Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dřív oproti původnímu plánu. Kvůli obavám z bouřky posunuli pořadatelé začátek na 19. hodinu. Kvalifikaci na velkou cenu Miami Formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu před Maxem Verstappenem a Charlesem Leclerkem.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes to bude na plavky, čeká nás slunečný den a teploty budou znovu atakovat letní teploty. Pardon, bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer čekáme přibývání oblačnosti. Denní maxima 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, v 1000 metrech na horách naměříme denní maxima kolem 19.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pozor, dejte na D3 na 158. kilometru na trase Kaplice Mezno. Na silnici jsou cyklisté, na místo už jede policie. Odstavené osobní auto pak překáží na D2 na 9. kilometru na trase Brno-Lanžhot. Tak opatrně a šťastnou cestu. No a to byly zprávy, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 vám teď nabídne kolega Petr Wagner.
0: Hezké dobré ráno, přímý poslech, jedním slovem prostě bude vedro, pařák. Každopádně vy si můžete užívat po boku Frekvence 1 taky muziky. Sliboval jsem Mandraže, připravení One Republic, připravení Enya taktéž a samozřejmě i rubrika Honzy Krause. Příjemný poslech, hezké ráno.
3: Pěknou neděli.

0: hodin, k tomu 13 minut a to úplně přesně. Tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je taky nedělní ranní víkend. U jeho poslechu vás vítá zároveň taky zdraví Petr Wagner. Dobré nedělní jitro, probouzíte se už teďka do příjemných ranních teplot, ba co více. Dnes se léto opravdu přihlásí o svoje slovo s teplotami až 29 stupňů. Podrobnosti si řekneme k počasí, jak bude kde. No a nejenom tohle, bude taky ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou na Frekvenci 1. O čem to bude tentokrát? Tak podíváme se do pražského metra. Komise doporučila přejmenování některých zastávek na úplně jiné názvy. Jaké budou se teda měnit a jaké budou ty nové, tak to zjistíte v rubrice Honzy Krause a Blondýny už krátce po půl deváté. No a když budeme řešit tu muziku, Tak samozřejmě vám taky prozradím, že vás čeká Ed Sheeran, Dan Barta nebo Cher. No a podíváme se také do Budějovic, protože tam v rámci zbraňové amnestie přinášeli policistům lidé opravdu zajímavé kousky. Jaký kousek tam dostali policisté na služebnu a doslova do písmene z toho valili naprosto oči, bulvy ven. Tank to nebyl, ale moc k tomu nechybělo. Prozradím taky za malou chvíli. Tak držte vlnu a užívejte si pohodu prostě s Frekvencí 1.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.

0: Tohle je víkendové ráno, to nedělní na Frekvenci 1, dneska s datem 3. května. Příjemné ráno, příjemný poslech vám všem. Za malou chvíli se v rubrice u Honzy Krause a Blondýny podíváme do pražského metra. Komise totiž doporučila přejmenování některých zastávek na jiné názvy. Jaké se tedy budou měnit, jaké budou ty nové, tak to uslyšíte v rubrice už za minutku. Jaká bude ta dnešní neděle s datem 3. května? Jasno v Čechách, polojasno s vysokou oblačností, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 29 stupňů, to bude v Polabí, jinak v nížinách kolem 28 stupňů Celsia. Co dalšího nového, pojďme na zprávy Frekvence 1:30.
1: Pěkné ráno, hasičům se v noci podařilo zabránit šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Pod kontrolou ho ale nemají. V neděli budou zasahovat na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na místo míří i další hasičské posily. Přidají se k nim jednotky z Prahy. Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžku se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. A český fotbalový útočník Patrik Schick svým premiérovým hattrickem v sezóně německé ligy zařídil Leverkusenu vítězství 4-1 nad Lipskem.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Z dálnic nehlásí aktuálně žádné komplikace.
4: Aktuálně provoz na všech dálnicích jede plynule a bez jakéhokoliv zdržení a kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic

0: Kraus a Blondýna.
1: Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze, změnila názvy Olbrachtova na Ryšánka, náměstí Bratří Synků na Nusle a Nové Dvory na Tempo. Co vy na to?
2: No tak dobře, no tak jako, je to taková korekce. Ono samozřejmě pro každýho, komu je na 30 a nějakou dobu tam žije, tak to pak je problém, že jo. To je to, jak se pořád říká, bejvalá obránců míru a tak. To jako se to dělá s penězma, když přijde nová měna, tak to všichni přepočítávají na tu starou. Ale tak ty mladí se to naučí rychle, tam se to nakonec naučí.
1: No taky. Tak to Dčko ještě neumíme nikdo, že jo? Protože Dčko vlastně je furt ve výstavbě, to jsou jenom takové jako no pracovní ale, názvy, to kdo ví,
2: ale Nusle je lepší než náměstí Bratří Synků.
1: Veďte, no.
2: Náměstí Bratří Synků je vůbec blbý název, je hrozně dlouhej.
1: Dlouhej, no.
2: Nikdo ty bratry nezná pořádně, no. Takže to, jako to Nové Dvory je taky blbý název.
1: No, ovšem to Tempo, jako když to bude třeba na těch tramvajích nebo na tom metru, tak to bude takový zavádějící možná, ne? Tempo.
2: No, nebude, nevím, no tak podívejte, s ohledem na to, že Praha se mění v město barikád, a já už tomu začínám fandit, já už teďko vlastně chci totální destrukci, protože já mám určitou apokalyptickou vášeň v sobě.
1: Jo, takhle,
2: takže já, jak to rozkopávají a rozkopávají, už i cesta sem je, tak si říkám, a pojďme do toho, pojďme to obrátit vzhůru nohama.
1: Jo, tak to je na vaše přání.
2: Není, ne, já se jenom přidávám.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

8 hodin, 44 minut, víkendové, nedělní ráno na frekvenci 1 v plném proudu a musím říct, že do slova, do písmene, aspoň podle těch fotek a videí, je vidět, jak policisté v Českých Budějovicích valili bulvy. Lidé jim totiž v rámci zbraňové amnestie přinášejí na služebnu zajímavé kousky. Třeba na služebnu v Budějkách přinesl jeden dotyčný vykuk, dokonce francouzský minomet M32 ráže 81 mm. Tahle zbraň prý sloužila k obraně pevnosti Mažinotové linie. Jedná se o opravdu raritu, jinak tyhle ty minomety byly určené k tomu, aby chránily bezprostřední okolí pevnosti Mažinotové linie ve vzdálenosti od 1 do 5 kilometrů. Tak samotní policisté k tomu řekli, cituji, nyní už nás nic nepřekvapí, klidně můžete přijet i tankem. Tak, pořádná nálož, ta vás čeká naopak v další muzice na frekvenci 1. Opět a Radeček, Padám, Taylor Swift a nebo Michael Jackson s další porcí muziky.

0: 8.59, za malou chvíli hudební encyklopedie Frekvence 1, taky pořád cože a taky další porce muziky. Jaké? Sám si taky odpovím, Tao Cruise a Ludacris. Nebo z té české legendární partička jménem Lucie. Jsem skoro panic, a není to lehký. A nebo výlety do 90. společně jsem People. A taky přísun těch nejaktuálnějších informací.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, Kateřina Vavřínová přináší další zprávy Frekvence 1. My přejeme hezkou neděli.
2: Dobré ráno. Středoškoláky čeká další část státní maturity. Vláda bude jednat o znovu zavedení EET a provoz je stále klidný bez komplikací. Maturanti budou v pondělí, úterý a ve středu psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky či angličtiny. V úterý se koná test z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. Ti, kteří si vybrali němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu či těžší zkoušku z matematiky, budou testy skládat ve středu. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškol. Návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb, které plánuje koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku, bude v pondělí hlavním bodem zasedání vlády. Kabinet pak nejspíš podpoří i návrh, podle kterého by obce měly povinnost zajišťovat kastrace opuštěných koček. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Budovaná dálnice z východu Čech na Moravu zásadně mění krajinu. Nově v ní roste například téměř půlkilometrový most na trase Klitomyšli.
3: Most přes údolí Končinského potoka na vznikajícím úseku D35 Čbánov-Litomyšl bude dlouhý téměř 419 metrů a vysoký přes 20 metrů. Stavbaři už dokončují spodní část a pokračují v budování jeho nosné konstrukce. Díky svým parametrům se tenhle most zařadí mezi významné mostní objekty na budované trase D35 a ve zdejší krajině rozhodně nezapadne. Na celé trase od Hradce Králové ke Svitavám tak zbývají pouze dva nedostavěné úseky a směrem do Olomouce pak už jen 35 kilometrů dálnice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Euro Hockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a v sobotu podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v Budvar aréně v 16 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů, v Polabí naměříme až 29, na horách se denní maxima zastaví na 19 a kvůli suchu platí taky výstraha meteorologů před vznikem požáru, a to až do dnešní půlnoci.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A po 9. hodině míříme na hlavní silniční tahy.
4: Ale mohou řidiči počítat s plynulým provozem bez zdržení a kolon na všech dálnicích. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Právě Frekvence 1 jsou za námi, teď už má slovo opět Petr Wagner.
0: No a v této hodince ranního víkendu nejenom muzika Frekvence 1, ale taky Honza Dědek, který přinese 7 faktů k písničce Hello, You Foo, I Love You. A hned vám je jasné, že to dneska bude o hitu Joyride, tedy od švédského dua Per Gessle Mary Fredriksson alias Roxette z roku 1991. No a něco, co jste o téhle dodnes velmi populární písničce možná ještě nevěděli, exkluzivně na Frekvenci 1 v čase 9 hodin 40 minut. Tak si to rozhodně nenechte ujít, příjemný poslech a hezkou neděli.

0: 15 minut, Radio Frekvence 1 a je to opět tady tradiční nerozlučná dvojice Michal Suchánek, Petr Kolečko, pořad Cože. No a klidně už i teď můžete, protože víkend, přes tenhle ten víkend napsat pánům nějaký váš dotaz, něco, co vás trápí, potřebujete poradit, nevíte si rady, tak e-mailová adresa je vám plně k dispozici, coze@frekvence1.cz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Zlomil jsem si ruku na chalupě 100 km od Prahy. Chirurgie, rentgen, sádra, neschopenku mi prý vystaví obvoďák. Volám obvoďákovi, ne, to ne, tu vám musí vystavit specialista. Volám zpět na chirurgii, ne, to musí obvodní lékař. Slitovali se a vložili do nějakého systému. Přesto mi na obvodě odmítají vést neschopenku. Mám zkusit ještě hlavní nádraží. Petr, 57 let, Praha. Já bych zkusil hlavní nádraží.
3: A jak to s tím souvisí, to hlavní nádraží?
2: Nevím, ale zkusil bych to tam. Takhle vyčerpávající informace, co nám dal.
3: A ne, tak on to myslí jako vtip, že ho ty doktoři posílili tam a sem. Jo. Dobrý je najít si nějakou práci jako pro jednu ruku jenom, kterou můžeš dát jednou rukou. Dá se jít žebrat tam s tou rukou, víš, že jako nemám ruku, nemůžu pracovat. Ono samozřejmě jako vždycky mě převálcou ty, co třeba jí nemají vůbec tu ruku, ale i se sádrou se dá něco vyžebrat. Hlavák dneska jezdí bohatý lidi vlakem. Mm. A vlastně já musím říct, že kdyby Petr takhle, on ještě z Prahy, takže tam ne, jako jo, tak vlastně já bych mu něco i dal, jako na tu sádru, no.
1: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

0: 8 minut, takový aktuální čas ve víkendovém, tom nedělním ránu s datem 3. května. No a co pro vás mám dál? Jednak to bude další skvělá porce muziky, můžu slíbit Lucku Bílou, můžete si dát dopolední dobrý kafe, nebo Nicky Jam a Enrique Iglesias. A to není všechno, jak jsem sliboval, anoncoval, tak už je taky připravená nedělní dopolední rubrika Hudební encyklopedie Frekvence 1. No a dneska to bude o jednom hitu od švédského dua Roxette z roku 1991. A něco, co jste o téhle dodnes velmi populární písni jste možná ještě nevěděli, exkluzivně na Frekvenci 1 vám to prozradíme v 9 hodin 40 minut. No a jaká bude ta dnešní neděle s datem 3. května? Podle meteorologů jasno, v Čechách polojasno s vysokou oblačností, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, jinak nejvyšší denní teploty 23 až 27, v nížinách v Čechách 28, no a v Polabí dokonce to povyskočí až na 29 stupňů. Co dalšího nového? Pojďme na zprávy Frekvence 1.
1: Pěkné dopoledne. Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informovala o tom agentura APAS odvoláním na rakouskou policii. Ta podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorosijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily. Oznámil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém účtu na Telegramu. Rozsah škod na těchto lodích není známý. Ruská strana se k útoku nevyjádřila. Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dřív oproti původnímu plánu, a to kvůli obavám z bouřky, a posunuli pořadatelé začátek na 19. hodinu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozorujte na nehodu na D11.
3: Dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 19. kilometru dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu. Projíždějte opatrně. A na 287. a 5. kilometru dálnice D35 se střetlo osobní vozidlo se Srnou z Olomouce na Ostravu. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 9 hodin, k tomu 37, Rádio Frekvence 1, taky nedělní dopolední víkend, jak jsem sliboval, tak také plním. Ve víkendovém rádu už taky připravená slibovaná rubrika NEP, hudební encyklopedie Frekvence 1.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Byl to jeden z absolutně největších hitů roku 1991. Podmanil si 7 evropských hitparád, Kanadu, Austrálii i USA. A dokonce to dotáhl až do seriálu Beverly Hills 920. Slušný úspěch na kapelu ze Švédska. Třeba taková ABBA nikdy nic takového nedokázal. Který Peru Gesslovi zanechala jeho tehdejší přítelkyně na klavíru. Stálo v něm: ahoj ty blázne, miluji tě. A tak z toho udělal úvodní slova téhle písničky.
2: Za druhé.
3: Chyběl jen název. Nakonec pomohla náhoda, respektive televizní rozhovor s Paulem McCartneym, ve kterém bývalý člen Beatles přirovnal způsob psaní písní s Johnem Lennonem k velké zábavné jízdě. Výraz Joyride se Peru Gesslovi nakonec tak zalíbil, že dal název celému třetímu albu skupiny Roxette.
1: Za třetí.
3: To charakteristické pískání v téhle písničce tam Per Gessle přidal poté, co zhlédl život Briana od Monty Pythonu, který končí písničkou Always look on the bright side of life. Již dominuje právě ohvizdování.
2: Za čtvrté.
3: Mimochodem mluvenou pasáž do téhle skladby natočil tehdejší koncertní manažer Dave Edwards. Nikdo jiný prý tehdy nebyl po ruce.
1: Za páté.
3: Gramofirma EMI tehdy chtěla jako pilotní single nasadit baladickou Spending My Time, ale kapela si prosadila Joyride. A dobře udělala. Zatímco Joyride se stalo jejich čtvrtým singlem, který dobil americkou hitparádu, později vydaná skladba Spending My Time byla první nahrávka, která se do zámořského žebříčku vůbec nedostala.
2: Za šesté.
3: V září 2024 měl v Malmö premiéru muzikál postavený na hitech Dua Roxette, nazvaný právě podle písničky Joyride.
1: A konečně za sedmé.
3: A mimochodem tu slečnu, která Peru Gesslovi napsala na lísteček zanechaný na klavíru, že toho blázna miluje, si Per Gessle v roce 1993 vzal za manželku. A jsou spolu dodnes. Takže vzhůru na velkou zábavnou jízdu. Tady jsou na Frekvenci 1 Roxette a Joyride z roku 1991.

I tried. The source of my attention really is

0: Patrika Swayzeho. To je muzika mezi 10. a 11. na frekvenci 1 za chvilku zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
3: To za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vařínová, dobré dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Požár v Českém Švýcarsku si hasiči rozdělili na 4 úseky. Amatéři v Norsku našli největší vikingský mincový poklad v dějinách. A pozor, dejte na D11 a D35. Požár v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. V jednom úseku hasiči chrání domov důchodců. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. Pod kontrolou ho ale nemají. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo 1 km². Platí zvláštní stupeň poplachu. Dnes bude zasahovat na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Parkování na střeše Orlických hor bude snadnější. Už od příští zimy se rozšíří počet míst na Šerlichu.
7: Frekventované nástupní místo pro hřebenové túry se totiž po letech příprav a sporu dočká rozšíření parkoviště. Jeho stavba by měla začít v létě, a to nejpozději ve 3. čtvrtletí, aby se alespoň provizorně stihlo nové stání vybudovat. Jde o společný projekt Deštného a majitele zdejších lesů Jana Kolovrata Krakovského, který přijde na více než 25 milionů bez daně. Většinu financuje obec, které patří stávající asfaltová plocha i sousední lesní pozemek, kam se parkoviště rozšíří. Turisté tím na Šerlichu získají na místo současných 80 až 250 parkovacích míst. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Amatérským hledačům v Norsku se podařilo najít největší vikingský mincový poklad v dějinách země. Našli skoro 3000 mincí a jak píše web novinky.cz, díky mimořádnému objevu se rozšíří poznání o ekonomice a obchodních kontaktech z doby vikingů. David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to uvedl v rozhovoru s novináři.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Neděle bude slunečná, navíc s letními teplotami. Bude jasno až polojasno na západě Čech, zpočátku oblačno. Večer čekáme přibývání oblačnosti a denní maxima, ty budou mezi 23 až 27 stupni. V Polabí naměříme až 29 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 19.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A pozor, dejte na nehodu na D11.
8: Dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 19. kilometru dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu. Projíždějte opatrně. A na 287. a půl kilometru dálnice D35 se střetlo osobní vozidlo se Srnou z Olomouce na Ostravu. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 0736 300 444, a nebo mi nahrajte vzkaz přes naší apku. Těším se na vaše přání, teď už opět muzika.
1: To nejlepší z muziky a

0: To nejlepší z muziky posloucháte na frekvenci 1 v 10 hodin a 15 minut. No, tak kam můžete dneska vyrazit, přátelé? Tak v Plzni opět pokračují tradiční slavnosti svobody dneska od 11 hodin. To znamená, za 3/4 hodiny se můžete na Klatovské třídě těšit na konvoj of Liberty, kolonu historických vojenských vozidel, a to za doprovodu přeletů dobových armádních letounů. Na Ještědu probíhají májové neděle, to znamená, že můžete každou neděli v květnu vyjet lanovkou Skalka, a to za zvýhodněnou cenu, a užít si krásný výhled a taky super den na horách. Petřínská rozhledna v Praze slaví 135 let a dneska probíhá hlavní program oslav plný workshopů, kuličkového turnaje a další zábavy pro rodiny s dětmi. Po celý květen taky probíhá v Českém Krumlově festival gastronomie, který patří hlavně pivu a lásce, a můžete tu ochutnat jak tu poctivou klasiku, tak moderní kulinářské nápady. Blížkovice na Znojemsku dneska zvou na květinové trhy, kde se spojí řemesla, gastronomie a samozřejmě i zábava. Takže se můžete nechat inspirovat, tipy kam vyrazit a užijte si závěr týdne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: svoji 5letou dceru Valerii. No tak můžeme vyzkoušet, jestli třeba zdědila nějaké geny po mamince, Valinko.
1: Jo.
0: Chtěla by si pozdravit naše posluchače?
1: Jo.
0: Tak povídej a mluv do toho mikrofonu pořádně, jo? Ale nelíbej jo. Ho, je tam spoustu bacilů.
1: Jo. Dobrý den.
0: A představ se.
1: Dobrý den, já jsem Varelie Štembera a přeju vám hezkou neděli.
0: No to je krásný. Valej, tak je vidět, že asi jablko nepadá daleko od stromu, čověče.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A zkusíš ještě uvést dopravu?
1: A jakou dopravu?
0: No řekni, a jak se jede? Po dálnicích se dozvíme teď.
1: Dobře.
0: Tak povídej.
1: A jak se děje po dálnicích?
0: Se dozvíme teď.
1: Se dozvíme teď.
0: Ano, dozvíme se i co se děje po těch dálnicích.
3: Pozorněte na 19. kilometru dálnice D11, kde se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci z Prahy na Hradec Králové. Jinak je provoz v našich dálnicích plynulý. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ano, jestli jste teď uslyšeli štěkot, tak jsme tady dneska opravdu kompletní rodinka. Mám tady i psa toho k mikrofonu, ale pouštět nebudu. Valej, popři našim posluchačům šťastnou cestu z frekvencí 1. No. Šťastnou cestu přejeme.
1: Šťastnou cestu přejeme.
0: S frekvencí 1.
1: S tou frekvencí 1.
0: Tak to musíme ještě natrénovat. Tak jo, jeďte opatrně.
2: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

0: 10 hodin 42 minut a já vám z Frekvenci 1 přeju krásnou a hlavně pohodovou neděli. Je to tradiční narozeninová rubrika Narozeniny slavných, tak kdo se narodil dneska 3. května a slaví narozeniny? 75 let má americký zpěvák a kytarista, který začínal ve skupině Flash, a je taky držitelem několika cen Grammy Christopher Cross. Kulatiny má i americká herečka Christina Hendricks, která za roli v seriálu Šílenci z Manhattanu získala 6 nominací na cenu Emmy. Je jí 51 let. No a přátelé, u nás slaví herečka Jiřina Bohdalová, které přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví k 95. narozeninám. Oslavenkyní je taky zpěvačka Klára Vytisková, která se narodila přesně před 41 lety. A kulatiny taky dneska slaví zpěvačka Celeste Buckingham. Ba ne, kulatiny ne, je jí 31 let. Tak a i vy přejete prostřednictvím SMS, napsal Milan, že by chtěl popřát své ženě Adéle. K tvým narozeninám, lásko, ti přeji spoustu krásných chvil, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů ve všem, do čeho se pustíš. Ať je každý nový den důvodem k radosti a ať se ti plní i ta nejtajnější přání. Tak to bylo krásný, tak Adélce taky přejeme všechno nejlepší k narozeninám. A dneska 3. května slaví svátek Alexej, řecký původ jména s významem obránce. 813 Alexejů máme podle statistik v Česku, tak přejeme pánové všechno nejlepší k svátku. A na závěr letí přání z Frekvence 1 hodně zdraví, štěstí a lásky všem dnešním oslavencům a moc si to užijte.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A dorazí i zajímavý host. V pondělí ráno uvidíme...
3: Jestli se uvidíme.
4: Kouzla a iluze.
3: Bude tu s námi Obin.
4: Tedy kouzelník a iluzionista Martin Obdržálek.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: 11. hodina dopolední, s vámi je Frekvence 1, tak pojďme na muziku, kterou si zahrajeme po celý One Republic. Nebude chybět ani Anaka. A nebo Mr. Big. No a co se ve světě událo, to se dozvíme právě teď.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht, pěkné dopoledne.
2: Já přeji hezké dopoledne. Požár v Národním parku České Švýcarsko likvidují také vrtulníky. Letiště Karlovy Vary by mohlo přejít pod armádu. A doprava je klidná, víkendová, jezdí se bez větších kolon. Požár v Národním parku České Švýcarsko mají hasiče rozdělený do 4 úseků, přičemž ty největší likvidují také vrtulníky. Oheň zasáhl asi 100 hektarů a komplikuje ho vítr, vysoké teploty i velké množství suchého dřeva. Zásah u Rynartic na Děčínsku běží od soboty. Nasazeno je asi 500 hasičů a 7 vrtulníků. Plameny se přiblížily k domovu pro seniory. Hasiči ale věří, že ho uchrání bez evakuace. Meteorologové zároveň dnes kvůli suchu a horku rozšířili varování před požáry. Nově platí do středy pro většinu Česka, kromě jeho západu. Letiště Karlovy Vary by mohlo přejít pod armádu. Premiér Andrej Babiš ve videu na síti X uvedl, že stát chce letiště převzít od kraje a investovat do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Po nedávné návštěvě Azerbajdžánu si totiž Babiš myslí, že Karlovy Vary můžou přitáhnout nové turisty.
3: Samozřejmě, když 29 bude hotová dálnice Praha Karlovy Vary, tak se tam dostaneme za 50 minut, takže to má obrovský potenciál. A když bude hotové to letiště, tak lidi z centrální Asie, z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu milují lázně v Karlových Varech.
2: Stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy by podle hejtmanova náměstka Martina Hurajčíka mělo být vydáno do konce května. Americký prezident Donald Trump uvedl na sociální síti, že prostuduje nejnovější iránský návrh na ukončení války, ale také doplnil, že si neumí představit, že návrh bude přijatelný. I když mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, zatím byly neúspěšné. Liberecký fotbalista Petr Hodouš utrpěl v sobotním utkání prvního kola ligové nadstavby po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mozise zlomeninu čelisti. Na sociální síti X o tom informoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Čarnogurský. 22-letému krajnímu hráči tak nejspíš předčasně skončila sezóna. Severočechům zbývá odehrát 4 zápasy.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes budou teploty od 23 místy až do 28, v Polabí až do 29 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno. Večer potom v Čechách od západu bude částečně přibývat oblačnosti.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A doprava je zatím stále sváteční, víkendová a nedělní. I naše nejstarší dálnice D1 je zatím bez výrazných kolon. Na 18. kilometru si dávejte pozor na dálnici D11 ve směru do Prahy, kde stojí odstavené auto po havárii. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, kolony se ale netvoří. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu, pokračuje Veronika Elhotová.
0: Další hodiny, výsledky z parády Frekvence 1 už za chvilku. Dozvíme se, pro jakou písničku jste tento týden nejvíc hlasovali. A jako každou neděli nebude chybět ani nabídka oblíbených tiskovin. Další nabitá hodina je tu, tak jdeme na ní a taky to nejlepší z muziky vám nabídneme. Hezké dopoledne.
4: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: dalšího dílu České hitparády Frekvence 1. Tak pro koho jste tento týden hlasovali? Na bronzové příčce se umístily 4 krásné ženy: Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša s jejich společnou písní Křídla pro život, která se až z 6. místa vyšplhala na 3. příčku. Lepší pozici získal taky single Naděje od kapely Medvěd 009. Ten se ze 3. místa posunul na 2. a získává stříbro. A je to taky single, který po 10 týdnech v naší hitparádě hrajeme naposledy.
1: Nejhorší, co je, věř mi, že to je. Nejhorší, co je.
0: A hádáte správně, před námi první příčka hitparády Single X s dcerou Alicí Látkovou. S jejich písní Křídla jsou opět našimi vítězi už po 6. v řadě a získávají zlato.

muzikanti z různých koutů Evropy. Klip k písni je z ulic Prahy, hlavní roli v něm hraje sám Ondřej Brejška, který se vydal tančit do ulic Prahy mezi nic netušící kolem jdoucí. Puste si ho, je to zajímavý. A s novým společným singlem Nepočítej léta, počítej přátelé přichází kapela No Name a Tereza Mašková. Nepočítej léta, počítej přátelé. Skladba oslavuje mezilidské vztahy a připomíná, že to nejcennější v životě

0: přátelé, hlasujte pro vaše oblíbence, a to na našem webu frekvence1.cz a možnost máte jako vždy až do úterního poledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: navštívil milý host, horolezec Marek Holeček a kolegové Lukas Mírou se ho ptali, jestli si pamatuje na svůj první výstup.
1: Já to asi takhle už jako nevím, ani nedokážu vlastně správně zařadit. Jako jedna z jistota je, že mám nějaký třeba historický zápisy, což už je historie, jo, protože to je téměř půl století naspátek, kdy s tatíkem jsem vylezl na ty první svoje pískovcový věže. Jo, a ta má výhodu v tom, že vlastně, když se tam člověk dostane, tak tam zapíše se do takový ty vrcholový knížky, tam jsou takový ty plechový skránky a v tom jsou knížky. No a to existují ty zápisy, takže ano, tak tohle by se dalo datovat, jako kdy to začalo, to třeba bylo, vím, že i teďka, co dělám nějaký tour, tak tam mám třeba 5,5 let, to, co jsem teďka byl schopný dohledat, jo. Takže takhle jsem se
2: jako
1: tam
2: vlastně... Jako vám bylo 5,5?
1: No, tatínkovi bylo asi trošku víc a mě, jo.
0: Tak to prozradil horolezec Marek Holeček. Celý rozhovor si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo na platformě U Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už se ale přesně v 12:30 můžete poslechnout, co vás čeká a nemine na dálnicích. Ondro.
4: Je to tak, hezké dopoledne. Dávejte si pozor na dálnici D1, 190. kilometr ve směru do Prahy za Brnem. Se stala dopravní nehoda, osobní auto se tu srazilo s motorkou. Je to bez zranění, osoba bez úniku provozních kapalin. I tak se ale začíná tvořit kolona vozidel. Opatrní také buďte, pokud jedete směrem na Trutnov, tak tady na silnici číslo 37 v obci Hojnice se stala dopravní nehoda, převrácené vozidlo, probíhá vyšetřování nehody, na místě je policie, tak ať se náhodou neleknete, protože je to tam docela nepřehledné. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
3: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

Bude 11:45. Já doufám, že si užíváte pohodového nedělního dopoledne a už zítra se opět po týdnu můžeme těšit taky na nové čísla časopisu Blesk pro ženy. A co tedy nabídne? Jaké sny si splnil, proč přestal závodit a hrát fotbal a v co věří? Tak nejen o tom se v rozhovoru pro Blesk pro ženy rozpovídal herec David Suchařípa. Mám svoje anděly strážné, říká. Má slabost pro kabelky a ve skříně má nejvíc džín, sak a kabátů. Moderátorka Zorka Hejdová Blesku pro ženy prozradila své modní triky. V kabinkách hodiny netrávím, nakupuji online, říká. Máma skvěle mazlí, vaří, boxuje a taky rybaří. Děti se svěřily, v čem je jejich maminka nejlepší a kdy jste naposledy za něco pochválili tu svou. Kromě toho v aktuálním čísle najdete recept na lásku Dany Morávkové, Evy Hruškové a Beaty Rajské. Čeká vás tu i přiznání toho, co si navzájem závidíme, nebo předpověď meteoroložky, jaké bude letošní léto. Hodit se bude i 7 receptů na poctivou domácí sekanou. Tak to a mnohem víc nabídne už zítřejší Blesk pro ženy v prodeji.

0: další ženu, Cyndi Lauper. Za chvilku si řekneme, co je nového.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht, pěkné poledne.
3: Hezké poledne také ode mě. Požár v Českém Švýcarsku dnes bude likvidovat na 500 hasičů, včetně vrtulníků. Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dříve oproti původnímu plánu kvůli bouřce. A zatím se kolony netvoří, jezdí se prakticky bez zdržení. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rinartic části obce Jetřichovice. Zasažená plocha je okolo 1 km2, platí zvláštní stupeň poplachu. Dnes bude zasahovat na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Krátce před polednem to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
4: Budeme se snažit směrovat síly a prostředky na problematický třetí požární úsek, kde se nám zatím nepodařilo úplně dostat požár pod kontrolu. Je tam i potřeba vody z bambivaku, z vrtulníku. Dá se předpokládat, že většinou se bude skazovat právě na tom třetím úseku. Hasiči se tam mají problém pohybovat. Určitě si vždycky hasiči musí dávat pozor na to, aby se samozřejmě nezranili, jak v terénu, tak i si dávají pozor před padajícími stromy.
3: Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, hlavně v lesích. Vyvarovat by se měli také odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Premiér Andrej Babiš dnes odmítl před večerním jednáním s ukrajinským prezidentem Zelenským v Arménii komentovat témata rozhovoru. Osobně se s hlavou ukrajinského státu sejde Babiš poprvé po nástupu do čela nynější vlády. Při odletu do Jerevanu, kam míří na summit Evropského politického společenství, Babiš řekl, že se ke schůzce vyjádří až po ní. Znovu by se mohl s prezidentem země, která čelí ruské invazi, setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny, jak řekl Babiš. Ta se uskuteční 25. a 26. června. Ruský režisér Pavel Talankin dnes dorazí do Českého Těšína na Karvinsku na mezinárodní filmový festival Kino na hranici a přijede i s Oscarovou soškou, kterou získal za českodánský dokument Pan nikdo proti Putinovi, popisující indoktrinaci ruských školáků. Filmové ocenění se ale stilo při cestě ze Spojených států do Německa. Pracovníci německé aerolinky Lufthansa jej ale později našli. Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dříve oproti původnímu plánu. Kvůli obavám z bouřky posunuli pořadatelé začátek 4. závodu sezony na 13 hodin místního času, což je 19 hodin našeho času. Podle předpovědi meteorologů má v Miami odpoledne silně pršet a při avizované hrozbě blesků v okolí trati během Grand Prix by musel být závod přerušován.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnešní teploty budou 23 až 28, v Polabí až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 19 má být jasno až polojasno, k večeru potom v Čechách bude od západu přibývat částečně oblačnosti.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zatím je provoz opravdu víkendový a klidný bez větších komplikací. Je tu jedna menší kolona, která vás může zdržet na dálnici D1, a to v okolí Brna. Je to kvůli dopravní nehodě, která se stala na 189. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Srazila se tu motorka s osobním autem a kvůli tomu je teď úsek mezi STým 95. a STým 87. kilometrem ve směru na Prahu o něco omezený. Zdržíte se zhruba kolem 10 minut. Podobně jak se zdržíte taky v opačném úseku mezi 189. a 196. kilometrem. Tak šťastnou cestu pokračuje Veronika Elehotová.

0: and I. No a tradičně, jako každou neděli, i dneska se můžete těšit na nejlepší live show v českém éteru. Frekvence 1 má pro vás totiž od 13 hodin nedělní live s Petrem Jablonským. A to nejlepší z minulého víkendu si pustíme právě teď.
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhém konci?
2: Tady je Tonda z Plzně.
1: Tondo, já vás zdravím. Tak s kým byste si rád pohovořil?
2: No, rád bych si pohovořil s minulým panem prezidentem, panem Zemanem.
1: Ano, už přijíždí.
3: Ano, dobrý den, pane Tondo.
2: Dobrý den, pane prezidente. Já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na toho macinku, který napadá pořád toho pana prezidenta. Nynějšího.
3: No, podívejte se, pane Tondo. Můj oblíbenec Petr Macinka je politik na svém místě. No a šťourá a provokuje a šťourá, no a kdo ho to naučil? No, říká se, že Vašek Klausu, no není to tak, byl jsem to já. Protože tento styl politiky byl i můj oblíbený. No a jestli to pan takzvaný prezident Pavel nedokáže ustát, no tak, papa, nedá se nic dělat. A já skutečně nemohu za to, že Petr se naučil po mém si večer dát dvojku dobrého moravského vína, no a potom mu jdou výborně i SMSky.
2: Jasný.
3: Vidím, že moje odpověď vás úplně dorazila.
2: Úplně mi uspokojila. Takže děkuji za názor.
3: No, jsem rád, že jste uspokojen a doufám, že to neměla být nějaká invektiva vůči mé osobě.
2: Určitě ne.
3: No, mě by to totiž bavilo, kdyby byla. Víte, pro mě jsou tyto situace výzvy. No a dneska se podívejte, pane Tondo, když takový Macinka řekne, Pavle, máš zaracha, no tak má Pavel zaracha a nikam nejede. A takhle se mi to líbí.
2: Tak jo, děkuju.
3: Naschle, Tondo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s babkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: podcast Wanna Have Fun. Možná jste někdy měli taky o zábavu postaráno, že jste něco spolkli a v krku jste pak měli něco, co tam nepatřilo. Ondra, stalo se ti to někdy?
1: Asi ne, člověče. Vždycky se to obojím samozřejmě na Vánoce, že jo, když se jí kapre, ale ještě se mi to asi nestalo, nebo jako možná tak jako malém, že jsem to ještě jako nemusel
0: tak
1: řešit nějak.
0: Tak pojďme si zaklepat na zuby, protože o jednom Číňanovi, který měl v hrdle 8 let jídelní hůlku, tak o tom bude Krausu s Blondýnou už za chviličku. Frekvence 1. Doprava. Teď už je to ale Páparketa, pojď nám říct, jak se jede.
1: Ano, dívám se, jak to vypadá a zdá se, že zatím největší komplikací na našich hlavních tazích je aktuálně dopravní nehoda, která ještě stále komplikuje průjezd dálnicí D1 u Brna. Ve směru na Prahu se zdržíte mezi s tým 87. až s tým 94. kilometrem. Tam se zdržíte kvůli tomu, že se tam srazila dnes dopoledne motorka s osobním autem. Aktuálně je kolona zhruba na nějakých 10 až 15 minut. V opačném směru je zdržení zhruba na 10 minut. No a provoz aktuálně vázne také na dálnici D10 při příjezdu do Prahy na posledních 6 kilometrech. Tam se ale přílišné kolony netvoří, je tam zdržení každopádně zhruba do 5 minut. Tak šťastnou cestu.
0: A dobře, dojďte s frekvencí 1.
2: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
3: Číňan měl 8 let v hrdle jídelní hůlku, bal se operace. Co vy na to?
4: No tak byl trpělivý, jak vidno. Druhá věc je šikovný, že s tím uměl žít a jíst a tak. Ale tak člověk si po čase zvykne na všechno a Číňan na hůlku hnedle.
3: No jo, no ale tak ono to není jako párátko, to je velké.
4: No vím, ale tak je to čínská hůlka, oni tam mají od dětství v ústech.
3: Jo, tak...
4: Nebo tak... blízko, už tak se na to zvyklí.
3: No jo, a to jak kdybychom my tam měli tu vidličku třeba, to úplně nemůže být.
4: No na něj vidlička je nepoměrně jakosi brutální. Jo, tak... Ta tyčka je taková přírodně vstřícná.
3: Ona se možná rozkládala.
4: Možná si jí můžete taky chvilkově žužlat, jako jo. Je to dřevíčko, víte, takže to zase bych neviděl tak dramaticky.
3: No. On měl vlastně trvanlivou vlákninu.
4: No, třeba měl na původně dobrou chuť, jet něco, takže si to další dobu cumlal a pak už to přešlo do takový neutrální chutě.
3: Vlastně vidím, jak přišel k tomu doktorovi a ten doktor mu řekl, a proč jste nepřišel dřív?
4: V Číně asi ne. Já se samozřejmě u Číňana divím, že ty pacienty rozezná ten čínský doktor, ale oni stejně i problém přijímají s námi,
3: no
4: což mi přijde úplně nepředstavitelný.
3: Víte?
4: Vždycky dávám za příklad sebe, jestli i mě by si pletli.
3: A co vám řekli?
4: No já s Číňanem moc nemluvil, já mluvil s Vietnamcema.
3: No.
4: Tak oni vědí, co chci slyšet, tak říkají, že mě ne.
3: Jo, jo.
4: No, a já hned říkám, že jsem rád, že jsou rozumní.
5: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: čekáme prostě jablňák. Ale teď si pojďme první květnový víkend už zpříjemnit vtipem. Ten má pro vás opět Jana s Mikešem. Je to totiž rubrika Frekvence 1. Zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak a máme tady jeden blondětej.
4: Blondýnka stojí u dveří, zazvoní, otevřou se dveře. Blondýnka říká, ahoj, já jsem tvoje nová sousedka. Mladík na ní kouká a říká, jo, a pode mnou nebo nade mnou? No já nevím, nedáme si dřív kafe.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální

0: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: S Ondrou Albrechtem.
2: A já přeji hezké odpoledne. Na Děčínsku pokračuje zásah u požáru v Národním parku České Švýcarsko. Letiště Karlovy Vary by mohlo přejít pod armádu. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. U Rynartic na Děčínsku pokračuje od soboty zásah u požáru v Národním parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl asi 100 hektarů. Hasiči ho mají rozdělený do 4 úseků. Ty největší likvidují i vrtulníky. Na místě zasahuje až 500 hasičů a 7 vrtulníků. Práci jim ale komplikuje vítr, horko a velké množství suchého dřeva i neprostupný terén. Plameny se přiblížily k domovu důchodců. Hasiči ale věří, že ho uchrání bez evakuace. Meteorologové zároveň dnes rozšířili varování před požáry kvůli suchu a vysokým teplotám. Platí do středy pro většinu Česka, kromě jeho západu. Letiště Karlovy Vary by mohlo přejít pod armádu. Premiér Andrej Babiš ve videu na síti X uvedl, že stát chce letiště převzít od kraje a investovat do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Po nedávné návštěvě Azerbajdžánu si totiž Babiš myslí, že Karlovy Vary můžou přitáhnout nové turisty.
3: Samozřejmě, když 29 bude hotová dálnice Praha Karlovy Vary, tak se tam dostaneme za 50 minut, takže to má obrovský potenciál. A když bude hotové to letiště, tak lidi z centrální Asie, z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu milují lázně v Karlových Varech.
2: Stavební povolení a na dostavbu a prodloužení letištní dráhy by podle hejtmanova náměstka mělo být vydáno do konce května. Na prvním železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku Pardubice Kostěnice zastavený provoz. Vlak tam najel do kamenů naskládaných na kolejích. Událost šetří policisté i drážní inspekce. Spoje v místě nabírají zpoždění. Některé jsou odkláněné nebo nahrazené náhradní dopravou. Dopravce doporučuje cestujícím sledovat aktuální informace o provozu. Liberecký fotbalista Petr Hodouš utrpěl v sobotním utkání prvního kola ligové nadstavby po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mozise zlomeninu čelisti. Na sociální síti X o tom informoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Černogurský. 22-letému krajnímu hráči tak nejspíše předčasně skončila sezóna. Severočechům zbývá odehrát 4 zápasy.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, večer potom v Čechách od západu přijde oblačnost, do té doby teploty 23 až 28, místy v Polabí až 29 stupňů Celsia, v noci to potom bude kolem 13 až 8 a stále většinou jasno.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Za Brnem se zdržíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Mezi tím 95. a tím 87. kilometrem je to kvůli tomu, že se tam stala asi 2 hodiny naspět dopravní nehoda, kdy se srazila motorka s osobním autem a na místě nehodu vyšetřují policisté. Zdržení je zhruba do 10 minut, jinak je většina provozu na hlavních tazích bez větších komplikací. Tak ať to vydrží, teď už Petr Jablonský.
0: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
4: Dámy a pánové, krásnou neděli máme 3. května 2026. Jako obvykle po 13. hodině začíná nedělní live, což je pořad, který je tady pro vás. Můžete mi volat, ba co mě, budete volat známým osobnostem. Jsou tady všichni, jsou tady herci, jsou tady umělci, jsou tady hlavně politici. Samozřejmě připraveni odpovídat na všechny vaše všetečné dotazy. Já myslím, že všechno je připraveno. Zbývá jenom říct nebo zopakovat telefonní číslo, které určitě už znáte, pokud nás posloucháte každou neděli. Telefon sem ke mně je 257 400 999. No a pojďte na to, volejte mi hnedka teď.

0: No.
1: No tak to bude aspoň bezpečný.
0: Jo, jo, já jsem se zeptat. Jako pana Luďka Soboty předsedy slavuju houslice, jestli by vůbec jako ti naše reprezentanty ve fotbalu posadil na lavičku na to, aby hráli, protože to bude v Mexiku ostuda.
2: Jo, tak já vás zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady Vorel. Zdravím, no, tak to jste uhodil fotbalistu na hlavičku. Co byste jako rád věděl, nebo teď jsem nerozuměl tý otázky.
0: Ale tak jako, když se tak na to, nebo já to moc teda ten fotbal český nesleduju, ale...
2: No, to je vidět.
0: Tak to je prostě katastrofa.
2: No, já nevím, proč tam nemůžou třeba posadit někoho od nás ze Slavoje, z Houslic, no, že jo?
0: Přesně tak.
2: No.
0: Protože já nevím teda, co oni tam chcou v tom Mexiku ukázat. To aj Trump se dozví, kde je Česká republika.
2: No jistě, já osobně jsem naprosto pro, já to vůbec jako nechám. Jako je teda pravda, že naši kluci by se tam ukázali, naši kluci z Houslic, jo, by se tam ukázali mnohem v lepším světle, protože všichni tím fotbalem doslova žijou, jo, protože to třeba... Já nevím, jo, dokonce třeba jednoho i opustila žena, jo, že říkala, že ten život jejich, jako že se točí jenom kolem toho jeho fotbalu, jo, a že už jí to jako nebaví, jo, on byl hrozně z toho smutný, jo, protože říkal, to není vůbec pravda, že by se můj život točil jenom kolem toho fotbalu, a tak mě to mrzí, když jsme spolu byli 7 sezon, čověče, no.
0: No, no. Jasný, já vám rozumím to, jo, ale... tak jako mě to vůbec nejde do hlavy, oni prohrajou na Fajerských ostrovech a oni si myslí, že mají na mistrovství světa.
2: No, oni by prohráli s náma, tady ty kluci.
0: No to je, Maria, o tom vůbec nemluví.
2: No, ať přijedou, my jim ukážeme, tak jak se to hraje. No. No, helejte se, musíme doufat aspoň co, že něco uhrajou, ať tam není taková ostuda. Nebo tam bude muset poslat to naše mužstvo z toho, no, z Houslic.
0: Aspoň pár hráčů byste jim, mohli byste jim vypomoct ty naši reprezentaci.
2: No hele, to i kdybych hrál já, tak by to bylo lepší, čověče.
0: Já
2: jsem byl známý, mě říkali ohnivej Vorel, já jsem spálil každou šanci. No, to, já jsem byl legendární, čověče. Ještě předtím, než jsem byl... No, vidíte to. Tak, hejte se, dáme jim šanci, jo, uvidíme, co uhrajou. Když nic neuhrajou, tak tam vlídneme, nakupneme je dopryč, jo, a pošleme tam kluky z Houslic, jo.
0: A já bych vám aj pomohl.
2: Jo, vy taky kopete?
0: No, tak jsem tam, no.
2: Už jste někoho někdy nakop, takhle?
0: A to máte pravdu.
2: Takhle, já když vidím ty vaše kluky, teda ty reprezentační, tak bych tě občas nakopal. Nejlíp do autu někam bych je nakopal.
0: No, no.
2: Abych byl slušnej, jo. No, každopádně dáme jim šanci, uvidíme, co budou hrát, když to nepůjde, tak my se musíme jako kluci, co mají rádi fotbal, spojit. To je, nemyslel jsem to nějak zprostě, vy jste to myslel, no, fuj, ne, to je žádný, to nikdy, to já jsem stará škola, ne, já proti tomu nic nemám, ale v mým družstvu to nechci, ale spojíme se jako mužstvo, jako družstvo, jo, a my jako Češi jim ukážeme, protože my to v Houslicích máme, my to tam máme s těma klukama. Ole, ole, ole, ole, vyhrajeme, jo, vyhrajeme, jo, tak.
0: Děkuji vám za svůj názor a budu s vámi počítat.
2: To není za můj názor, děkujete, to je můj názor.
0: Ano.
2: To mi nikdo nevezme, to byste říkal, že je svůj názor.
0: Já jsem říkal váš.
2: No, to je můj názor, tak... Jo, nekraťte mi to tady.
0: Omlouvám se velice.
2: Ať žije fotbal, mějte se krásně.
0: Taky děkuju, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já se taky loučím, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, Petře.

0: Taky, na skle. No tak Luděk Sobota, jakožto vorel z okresního Přeboru, teda tak jsem se trošku snažil připodobnit, zdravím Luďka samozřejmě. No a pokud byste si i vy chtěli s někým promluvit, s někým slavným, známým, tak neváhejte a zavolejte mi právě teď na telefonní číslo 257 400 999.
1: Posloucháte Live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: To byly Snap, Rhythm is a Dancer, tak to byla taková vzpomínka na 90. léta. Samozřejmě i politiky a umělce 90. let tady máme, ale taky ty současné. Tak jsem zvědavý, koho si vybere následující posluchač, který se dovolal. Dobrý den a hezké odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Ahoj, ahoj Peťo, zdravím tě, Michal z Vysočiny.
0: Michale, zdravím, zdravím taky. Tak jak se máte na Vysočině, co počasí?
1: Na Vysočině parádně, slunečko světí, podpočík hučí, taškové zpívají, krásně,
0: závidím,
1: nádhera.
0: No. Závidím, no to je nádhera, to je, tak užíváte, jo?
1: Ano, užíváme, jasné, že dneska je neděla, dneska se nepracuje, aj keď jsme teda máme roboty kopec, ale dneska si dáme klid.
0: A jsem rád, že voláte na Frekvenci 1 určitě, protože byste si rád promluvil s někým, že?
1: Samozřejmě s panem prezidentem Milošem Zemanem.
2: No jak jinak z Vysočiny, zdravím souseda.
1: Zdravím vás, pan Zeman, ano, pan prezident náš. Prosím vás, chcem se vás opýtat, chodíte ještě na... jak se to volá? Nové veselí?
2: Ano.
1: Nové veselí, tak jsem vás dlouho neviděl.
2: Tak je pravda, že já se v současné době jako důchodce pohybuji spíše kolem mého skromného bungalovu v Lánech, kde prožívám normální život důchodce, no ale pochopitelně čas od času si zajedu i na mou oblíbenou Vysočinu. Ale víte, jsem už opravdu v důchodovém věku, takže se snažím si ten důchod opravdu užívat. Samozřejmě jako důchodce si stěžuji na ceny. Přišel jsem plynule jsem přišel nejdřív z Becherovky na Slivovici a teď už jsem přešel na Rum, jo? Protože je to levnější. No a navíc musím dbát o svou pověst, takže pokaždé, když jdu dokoupit rum, tak k tomu přihodím mouku, aby to vypadalo, že je to na pečení.
1: Ale
2: mimochodem,
1: prezident...
2: nechcete ode mě 25 kilo mouky?
1: Ďakujem, já to robím takisto. Já keď si idem koupit ruma tuto do Albertu, nechcem robiť teda reklamu, ale musím povedať, keď mali v akciu, tak pani nám to ponúka, majú to za 120, no tak zeberem aj tiež, ako vy hovoríte, no. Ze 2 kila múky, že to mám na babovku, no.
2: A přesně, ja to zoberiem a vypijem hneď.
1: Však to.
2: Ja dokonce ako nepracujíc dôchodce mám takovou myšlenku, že bych si podal inzerát, mám to tady napsaný. Vyměním půlku mozku za další játra, protože do budoucna plánuji více pít a méně se stresovat. Značka spěchá žízeň.
1: Ale...
2: Jo. No, to
1: no jo, pan prezident, no. Tak tom... vidíte to, no tak chcete vyměnit játra, no tak...
2: Víte co, jedine... v důchodovém věku, no to prostě hlavně si to užívat, rozumíte mi?
1: Jasné.
2: No možná si zajedu na člun, samozřejmě na svůj Voyager. Už se na to těším, bude hezké počasí.
1: No, že to jsem vás dlouho neviděl na tom baráku, co tam máte, v tom novom veselí. A vlastně ani na tom člune a tak, že malo tu chodíte, tak trebalo by sem tam zájsť.
2: No tak, bude to možná to bude i tím, že právě... Možná to bude tím právě, že nechodím, jo? Že říkám, že nechodíte, no to už dávno ne.
1: Ale tak nechodíte, tak vás auto odveze, ne?
2: Jo, tak auto by odvést mohlo, to je pravda. Ale na druhou stranu benzín je drahý, nafta je drahá.
1: No, teraz tyto ceny, no.
2: No a já zase musím ušetřit na ten rum, no.
1: No vidíte to, ale tak zase... No, keď si tak zoberiete, pan prezident...
2: Ale tak já přijedu.
1: Není až taky drahý, no.
2: Já přijedu, pokud koupíte těch 25 kilo mouky.
1: Viete čo? Dobré dohoda.
2: Dobrý.
1: Kúpim 20, hej? Aby ste nepovedali, 5 kilo vám nechám.
2: 22. Uděláme deal?
1: Nebudeme sa dohadovať. 20. Moja, ona, konečná suma. 20 kúpim od vás.
2: 18.
1: No to, povedal jsem 20, no 18 by byla hlubost. No tak,
2: tak nic.
1: Keď chcete predať teda 25, no viete čo, dobre, tak zoberiem od vás tých 25, nech nežerem.
2: No, tak jsem vás k tomu dostal, přes všechny ty slevy. Tak jsme se dohodli, uvidíme se u jasné. Vás, vlastně jasné. U nás. Mějte se ano, krásně.
1: Aj vy, a rád jsem vás počul.
2: Taky, nashledanou.
1: Majte se na skle.
0: Já se loučím, mějte se krásně, díky.
1: A i ty, Peťo, ahoj, děkujem.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Dámy a pánové, no tak to byl Miloš Zeman a pohled na Vysočinu. Už se všichni těšíme na léto, už máme to jaro venku, takže pochopitelně už určitě i pan prezident si myslím, že na člun nezapomene a že vyrazí jako obvykle. Uvidíme. Každopádně, přátelé, pokud byste si i vy chtěli s někým popovídat, máte teď velkou šanci, protože mám tady volné linky, takže volejte hned teď 257 400 999.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

0: Tak tohle to byla Eva Farná na Frekvenci 1. Měl jsi mě vůbec rád, no každopádně já vás mám velmi rád, protože mi voláte, linky jsou plné, takže já jenom takhle šmátnu a hned beru do éteru člověka, který se dovolal v tomto okamžiku. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den, tady Tobiáš.
0: Tobiáš, zdravím, odkud voláte?
1: Ze Zlína.
0: Ze Zlína, no tak výborně, jak je ve Zlíně, krásně.
1: Krásné slunečné počasí.
0: Výborně. Pedro. A přesto jste si našel čas zavolat na Frekvenci 1, to je dobře. Tak kdo to bude?
1: Posloucháme právě rádio teď, no, jedem autem.
0: Ano, a nějakou osobnost?
1: Já vás poslouchám. No.
0: Děkuji. No,
1: chtěl bych slyšet, prosím, Karla Gotta.
0: Ano, zdravím, Tobiáši. Krásné jméno. Tak jak vás slyším po hlase, budete mladý fanoušek?
1: Ano, po 15 letý fanoušek jsem, no.
0: No to je skvělé. Kdy mi bylo 15, to bylo... Když jsem já byl tenkrát kluk, to bylo nádherné, já jsem o tom i zpíval. No tak, Tobiáši, na co bys ses chtěl zeptat?
1: Chtěl bych se zeptat, jak jsi se dostal z elektrikáře k hudbě, ke zpěvu.
0: Ano, no tak, já jsem vlastně, jak bych ti to řekl, Tobiáši, já jsem vlastně pracoval s tou elektrikou, jednou jsem dostal pecku, a najednou jsem si říkal, sakra, já bych v životě měl dělat pecky. A tak to začalo. Nějak najednou to přeskočilo v hlavě, ale můžu ti říct, vyprdni se na to, pokud by ses taky chtěl stát zpěvákem, co dělá pecky, akorát tě budou pomlouvat. To je zbytečný. Mimochodem, jeden z takových klasických úsloví mezi muzikanty je tak vlastně takový vtip. Potkali se dva muzikanti a ani jeden nikoho nepomluvil. No, to se tak říká, to je takový vtip. No, takže Tobiáši, uvažuješ snad, že budeš zpívat? Ne.
1: Uvidím, ještě mám čas, rozhodnu se.
2: Radši
1: asi spíš ne, já na to nemám hlas.
0: Tak já můžu být porota, zkus něco brouknout, třeba Očima sněhem zaváte, nebo nějaký hit, co máš ode mě rád.
1: Já vůbec nevím teď.
0: Ale tak když jsi říkal, jsi fanoušek, tak pojď. No.
1: Jo, vydrž se. Někdy se ví, co Bůh chystá. A že se nedají stínout všechna místa. A je to dobrák a ultraista.
0: No vydá,
1: vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty
0: jo.
1: Celý svět.
0: Ano, děkuji. Bohužel nepostupujete do dalšího kola. Omlouvám se.
1: Radí.
0: Ne, to byl vtip samozřejmě. Bylo to, Charlotte byla si skvělá.
1: Jo, a ještě mám jednu takovou otázečku.
0: Ano, prosím.
1: Jaký máte názor na... No, co říkáte na nový song své dcery Charlotte?
0: No tak je to samozřejmě úžasné, má to ten moderní zvuk, to je vlastně to, co jsem vždycky chtěl docílit a já myslím, že vám mladým se to bude líbit a myslím, že i Charlotte se bude moci chlubit i za 60 let, že už 60 let zajímá mladé. Skvělé, moc jí fandím, na dálku poslouchám to, líbí se mi to. Takže Charlotte, drž to a já nevím, ty, Tobiáši, víš to, radši se na to vyprdni a nech to na Charlotte, jo?
1: Jo, tak jo, děkuju.
0: Tak dík moc, měj se hezky.
1: Děkuju za rozhovor.
0: Ahoj, ahoj. A já se taky loučím, měj se moc hezky, Tobiáši. Tak Tobiáš, nevím, jako, ale docela mu to šlo, to zpívání, pan mistr byl trošku jako přísnej, ale samozřejmě chápeme to. Přátelé, pojďme dál, pokud byste si i vy chtěli popovídat, telefonní číslo zopakuju, volejte právě teď 257 409 99.
3: Posloucháte Life, politici a showmeni na vašem uchu.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, nedělní live, pořad, ve kterém si povídáte se známými osobnostmi, já se vás snažím propojovat, pokud se mi dovoláte, což se povedlo posluchači, který už teď je v éteru a já ho zdravím. Krásnou neděli, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den, tady Vlastík z Vizovic.
0: Vlastíku, zdravím. Jak je ve Vizovicích, dobře?
1: Ve Vizovicích, tak ve Zlíně, krásně.
0: Výborně. No a s kým budeme mluvit?
1: No, pana Miloslava Šimka bych prosil.
2: Ano, já zdravím samozřejmě velice krásně do Vizovic. Vizovice, to je úžasný kraj. Tam rozhodně nikdy netrpíte žízní, že jo?
1: To ne, no.
2: To je naprosto v pořádku. Já jsem byl zvyklý ze semaforu, víte. Tam všichni chlastali, jenom já ne. No, já jsem byl učitel, ten tělocvikář, prostě sportovec, ten Mirek Dušín. No ale každopádně vy mi určitě voláte s nějakou pikantní otázkou, tak můžete vyrukovat rovnou.
1: Nedávno jsem viděl pořád politiky, tančím, jak to předala s paní Bubilkovou, a chtěl se zeptat, jestli už tančíte s politikama.
2: No to v žádném případě, víte, to je opravdu, já se na to občas dívám na ty publicistický pořady na těch kanálech, oni už jsou to vlastně všechno kanály, když to tak sleduju, víte, teď jsem viděl nějaký rozhovor, tam byl poslanec v rozhovoru s nějakým deníkem a povídal, já bych vám rázně vysvětlil jenom teď princip spolupráce s opozičními poslanci. Viděla jste film Tanec z vlky, no a taková je tady u nás komunikace, takže já se tomu malinko bráním, víte, já ani moc tancovat neumím, popravdě já jsem se učil tančit v podstatě ještě za komunistů kdysi dávno, vlastně z televize, takže tancuju s poruchama, víte. To bych vám nepřál ani vůbec vidět, no. Takže když jsem takhle prvně tancoval, si pamatuju, tak jsem poděkoval, říkám všechno pěkně, děkuji za tanec a ona říkala, jaký pak tanec, já jsem se jenom tou tlačenicí prodírala k šatně. No, to jsou špatné vzpomínky, víte, takže...
1: Takže netancoval, bys tancoval takovou Alenkou Schillerovou, ona když se dá do kroja.
2: Prosím vás pěkně, to už je zase Halloween, bo co... Vy mě strašíte, nestrašte mě, nedělejte na mě bu, helejte se, to snad ne, to už bych si radši zatancoval s Kalouskem, čověče.
1: A třeba takhle do Stardance, kdybyste šel, na to taky ne.
2: Do Stardance, no tak to by bylo výborný, to by se mi možná...
1: Halinou Pavlovskou byste byli dvojka jak vyšitá.
2: No, že bych s ní udělal zvědačku, ne, ona by musela zvědat mě, to by bylo, když si sebe představím, to by bylo hrozný. Ježíš, ne, to jste, opravdu mě děsíte, jo. Ale děkuji, že byste mi věřil i na takovouhle zkušenost sportovní. Jo, Halinku teda, tu bych asi opravdu, tu bych asi, s tou bych piruetu neudělal, no ale to je, ale každopádně, myslíte, že jo, dokážete si to představit?
1: Dovedu, ona by vás zalehla, tak hotovo, jo.
2: No to je pravda, to je byl konec, helejte se. To je byl konec Stardance. A podle mě tam se teď dneska šetří, už jsou tam ty škrty, víte, a vůbec nevím, jestli tam mají takhle silný podlahy, aby nás to uneslo oba. No,
1: když už jste vzpomněl ten tanec vlky, tak Karkulka s babičkou čekali taky na vlka, jako, on přišel aj ráno a říká, já se omlouvám, a já jsem potkal v lese Kevina Costnera, musel jsem s ním celou noc tancovat.
2: Aha, tak to bylo opravdu hodně k tématu, víte, to jsem opravdu překvapen, že jste tak neuhnul z tématu, ale bylo to vtipný, já myslím, že tím můžeme bohatě skončit, ať z toho posluchač mám umraj v hlavě. Mějte se krásně a zase někdy zavolejte s nějakým pěkným fórem, jo?
1: Jo, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. A já se taky loučím, mějte se moc hezky, díky za pana Šimka, naschle. No tak na Slavka Šimka jsem vzpomenul velice rád samozřejmě, na semafor, to byly věci, které mě v mládí opravdu formovaly, se dá říct, a tak nějak mě to vlastně přinutilo imitovat. To se říct, že Slávek Šimek byl jeden z mých prvních obětí, se dá říct, hlasových. Každopádně máme ještě určitě čas do 14. hodiny, stihneme někoho z vás, s kým si pohovořím, no nejen já, ale zejména nějaká známá osobnost. Takže pište si nebo rovnou do telefonu vyťukávejte 257 400 99.

0: zase těch 90. let, přátelé. 24/7 Is It Love, to byl obrovský hit, samozřejmě mnozí pamatujeme. No každopádně, kdo bude teď tady na Frekvenci 1 s námi, to uvidíme, respektive jeden z vás a potom známá osobnost. Tak, kdo to bude? Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den, tady Naďa z Hostomec.
0: Naďo, já vás zdravím. Tak koho byste ráda slyšela, s kým byste si ráda popovídala?
1: Tak určitě ráda bych si popovídala s Křemírkem a Mochomurkou.
0: Aha, určitě narážíte na to, že samozřejmě Jiřinka Bohdalová teď oslavila 95. narozeniny. No tak.
1: Tak, myslím na ní, protože má přesně narozeniny a mám zítra. Ano. Takže to s ní slavím každý rok.
2: Je, Naděnko, gratulujeme. To je krásný výročí. O, Jiřince taky gratulujeme.
1: Je, určitě. Myslím na vás, Jiřinko.
2: No.
1: Jste stále úžasná, viděla jsem vaše video.
2: My to taky pořád říkáme, že je úžasná, protože kdyby nebylo naší Jiřinky, tak by jsme my dva byli jenom takový dvě poblázněný houby.
1: No. Ráda jsem vás sledovala jako děcko.
2: Jo, a jaký díl jste měla, Naděnko, nejradši?
1: No asi s tou hvězdičkou, jak spadla vlastně, jak plakala, jak se jí pomohli na nebe.
2: Je, to byl náš taky oblíbený díl, to bylo pěkný. Jo, na to rádi vzpomínáme, no a no. Přejeme Jiřince ještě z rádia taky všechno nejlepší. Ona to má dneska přímo, že jo?
1: Ano, dneska, ano.
2: To je krásný, tak přejeme, jsou to krásný narozeniny. A Jiřinka je v nejlepší kondici, my jsme ji viděli teď. Jsme byli na oslavě a bylo v úžasný kondici, Naděnko.
1: Ano, byla.
2: Až když lidem je třeba 95 let, tak to je jediná výhoda, že už nemají žádný nepřátelé, protože už všichni umřeli, no.
1: Ano, jak no. Říkala... Hlavně je důležitý, že si nic nepamatuje, tak se žádný průšvih.
2: No, to je pravda. Třeba je výhoda, že si ani nepamatuje, jaký měl třeba zlozvyky, tak už to ani neví.
1: No.
2: Že jo? Ano. No, a vlastně už ani žádný zlozvyky nemá, kromě toho, že občas zapomene, že nějaký měl. Ale Jiřinka, to je úplně jiný případ, to je, ona je pořád šiperka. A to my kvitujeme.
1: Taky se mi líbila, jestli ještě mohu.
2: No,
1: líbila se mi ve Spence s panem Sýpem, jak zahrála toho Žigola.
2: Jo.
1: Na to jsem koukala s vnoučkem vždycky a hrozně jsme se tomu smáli.
2: Tak vyřizujeme Jiřince, děkujeme za telefonát.
1: Já taky moc děkuju, že jsem mohla s váma mluvit.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A já se taky loučím i za sebe, Naďo, mějte se krásně, naschledanou, mějte se pěkně.
1: Vy taky, děkuju, naschledanou.
0: Hezkou neděli. Dámy a pánové, tak nedělní live dneska končí, já jsem rád, že jste opět volali, měli jste zajímavé podněty, zajímavé dotazy, budu se na vás opět těšit příští týden mezi 13. a 14. hodinou, takže můžete zatím přemýšlet, s kým a o čem byste rádi mluvili, samozřejmě poslouchejte i nadále Frekvenci 1, to nejlepší z muziky, za chvilku další zprávy, já se s vámi loučím, mějte krásnou neděli, já se hezký týden, žijte svůj live skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: Na frekvenci jedna drobná Australanka Kylie Minogue a do další hodiny určitě Lady Gaga, Divokej Bill anebo Orange Blue.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
3: A já přeji hezké odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku dnes likviduje na 500 hasičů, včetně vrtulníků. A Zenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné výhodu domácího prostředí. A se zdřením ještě stále počítejte za Brnem na dálnici D1. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Od včerejšího odpoledne hoří v části obce Jetřichovice. Zasažená plocha je kolem 1 km2, platí zvláštní stupeň poplachu. Dnes na místě zasahuje kolem 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Krátce před polednem to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
4: Budeme se snažit směrovat síly a prostředky na problematický třetí požární úsek, kde se nám zatím nepodařilo úplně dostat požár pod kontrolu. Je tam i potřeba vody z bambivaku, z vrtulníku. Dá se předpokládat, že většinou se bude skazovat právě na tom třetím úseku. Hasiči se tam mají problém pohybovat. Určitě si vždycky hasiči musí dávat pozor na to, aby se samozřejmě nezranili, jak v terénu, tak i si dávají pozor před padajícími stromy.
3: Na letišti v Šipské jsou připraveny nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru už meteorologové vyzvali lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, hlavně v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo dnes po klatovské třídě v Plzni v konvoji svobody, anglicky Convoy of Liberty. Nedělní konvoj je každoročně jedním z vrcholů slavnostní svobody, jimž město připomíná konec druhé světové války a osvobození města americkou armádou v květnu 45. Stejně jako každý rok asi 2-kilometrovou trasu konvoje lemovali davy lidí s českými, americkými a belgickými vlaječkami nebo stítkami, snítkami kvetoucích šeříků, kterými Plzeňané vítali osvoboditele i před 81 lety. Ministr zahraničí Petr Macinka označil záměr prezidenta Petra Pavla letět na summit Severoatlantické aliance v Ankaře za součást jeho kampaně za znovu zvolení. Dnes to řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima. Zároveň se opět proti cestě prezidenta vymezil. Podle Macinky by měl Česko zastupovat premiér Andrej Babiš. Dokáže podle něj nejlépe vysvětlit partnerům situaci ohledně obranných výdajů země. A Zenkáři Plzně využili ve finále playoff extraligy proti Karviné i po druhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém duelu dnes porazili obhájce trofeje 31-24, odvrátili i druhý matchball soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května. Výhodu domácího prostředí bude mít Karviná, která před vlastními fanoušky oba úvodní duely série vyhrála.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes teploty poskočí místy na 28, v Polabí až na 29 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 19. Potom čekáme, že v noci teploty klesnou na zhruba 13 až 8 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 8. Mrznout by už nemělo. Bude skoro jasno, postupně, ale od západu k večeru bude přibývat oblačnosti. Na západě místy může přijít i přeháňka.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Stále se ještě tvoří kolona za Brnem ve směru na Prahu, a to asi na 10 minut mezi s tým 93. a s tým 87. kilometrem. Rozjíždí se potom, co tam doprava byla omezená kvůli vyšetřování dopravní nehody. No a menší zdržení je také před Prahou na dálnici D1 na 26. až 23. kilometru, kde se zdržíte zhruba 10 minut ve zúžení. Ta šťastnou cestu teď už začíná odpolední vysílání a Mara Malášek.
0: Jo, tak přátelé, my se společně taky podíváme na to, kam by se dalo vyrazit příští víkend. Ten prodloužený, tento, ten už pomalu, ale jistě jde do finále. No ale další je před námi, tak by byla škoda, kdybyste už teď neměli jasné plány, co s načatým víkendem tím příštím. Tak mi vydržte, já vám najdu ty nejlepší akce.
2: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

Minutu po čtvrt na tři na frekvenci 1 také divokej byl a jich znamení. No a než to rozjede Ray Dalton, tak si představíme nástřel akcí, které budou k mání už příští víkend. Na Pardubicku to bude motokrosový memoriál Michaela Špačka, v Poběžovicích u Holice, v Praze zase den otevřených dveří, a to nejenom v poslanecké sněmovně, ale i v Senátu. Na Moravě tak v Luhačovicích budou zahajovat lázeňskou sezónu, na Olomoucku, na Sovinci, na Hradě Sovinci čekejte příští víkend šermířské slavnosti. A pokud jste víc naběh a třeba pražský maraton jste nestihli, nebo jste to zkrátka jednoduše měli z ruky, tak v tom případě doporučím májový běh Bohumínem. A to asi, myslím, všichni dokážete odhadnout, že to bude v Bohumíně, a to už je Moravskoslezský kraj. Tak já myslím, že to vozená rukavice a zbytečně mi doma sedět nemusíte.

0: Sandra na frekvenci 1 minutu, po půl třetí a nenapravitelná hříšnice Maria Magdalena. No, s Janem Krausem, tak s tím vyrazíme do porodnice, ale ještě předtím s Ondrou Albrechtem na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, tak pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá. Pozor si dávejte na dopravní nehodu na dálnici D1 na 269,5 kilometru ve směru na Ostravu. Je to kousek před Přerovem, na tom úseku, který je mezi Hulínem a Přerovem, tak tam hned za tou zatáčkou, skromně říže dál na Přerov, tak tam si dávejte pozor, dopravní nehoda. Policie míří na místo. Zatím se ještě stále zdržíte také v koloně, která se tvoří za Prahou na D1, respektive před Prahou ve směru od Brna. Je to asi zřejmě proto, že se lidé po víkendu vrací domů a štosuje se to na 29. až 23. kilometru. Aktuálně zdržení zhruba na 10 minut. Dá se ale očekávat, že s rostoucím časem to bude také růst na té dálnici. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Pacientka 5 měsíců odmítala opustit nemocnici, zabrala až hrozba soudem. Co vy na to?
4: Mám proto pochopení, protože my jsme s Ivankou taky, když porodila Jachima, tak jsme tam žili v té porodnici. Nám to strašně vyhovovalo, starali se nám o dítě, měli jsme tam jídlo a oni zjistili, že s náma jako narazili, že nejsme tyhle ty, co spěchají. A no, když viděli, že tam zabydlujeme čím dál víc, tak je bylo trapí nám říct, ať vypadneme. Takže pak si vymysleli výmluvu, že se bude rekonstruovat ten pavilon. Aby nás tam dostali, jinak jsme tam leželi ještě teď v krči. My tam byli úplně šťastní a chodil z práce rovnou do nemocnice.
3: Jo, jo, jo.
4: No, pak jsme se dívali, jak nám kluka přebalujou takhle z postele. Byli spokojení.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

při každém slově. Přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to v steku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sněch gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

frekvenci jedna z té nejlepší muziky. Za malý moment taky Jennifer Lopez, Mirai, anebo Pretenders. Ono to tak akorát vyjde, než se dostaneme k celé. A to už Ondra Albrecht přitáhne zase čerstvé zprávy. No a pak si pustíme zase další kus muziky.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Michael Jackson a už teď chystám další nálož, bude Olga Lounová, Atomic Kitten anebo Elton John.
1: 15 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
2: A já přeju hezké odpoledne. Požár v Národním parku České Švýcarsko mají hasiči rozdělený do 4 úseků. Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu Novorosijsku zasáhli 2 tankery patřící ruské stínové flotile. A se zdržením počítejte při příjezdu do Prahy po dálnici D1. Kolony už jsou i na silnici 3. Požár v Národním parku České Švýcarsko mají hasiče rozdělený do 4 úseků, přičemž ty největší likvidují také vrtulníky. Oheň zasáhl asi 100 hektarů. Komplikuje ho vítr, vysoké teploty a velké množství suchého dřeva i nepřístupný terén. Zásah u Rinartis na Děčínsku běží od soboty. Nasazeno je na 500 hasičů a 7 vrtulníků. Plameny se přiblížily i k domovu pro seniory. Hasiče ale věří, že ho uchrání i bez evakuace. Meteorologové zároveň dnes kvůli suchu a horku rozšířili varování před požáry. Nově platí do středy pro většinu Česka, kromě jihozápadu a také přenosných vařičů. Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl, jak řekl mluvčí jeho české policie Mian Bajcura. Nehoda se stala v katastru obce Rodvínov mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou. Cestující ve vlaku zranění nebyli, uvedl Vojtěch Míra z jeho české záchranné služby. Provoz na trati byl přerušen hodinu popolední, uvedly České dráhy. A provoz na koridoru v úseku Pardubice-Kostinice dnes odpoledne také stál, a to kvůli kamení na kolejích. Vlak do překážky najel, nikdo se ale nezranil. Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorosijsku zasáhli 2 tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramu. Rozsah škod na těchto lodích není známý. Ruská strana se k útoku nevyjádřila. Později informoval o zásahu ruského přístavu Primorsk a dalších cílů. Hokejoví útočníci Jani Lajunen a Michal Vítouch nebudou pokračovat v extraligové Spartě. Pražané jejich odchod oznámili na webu. Finský útočník se vrací do rodné země. Vítouch by měl podle neoficiálních zpráv zamířit za starším bratrem do Olomouce.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes v noci teploty klesnou na 13 až 8 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 8, bude spíše jasno. Postupně ale od západu bude přibývat oblačnosti, místy na západě ojediněle i s možností přehánky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony se tvoří na dálnici D1 před Prahou. Aktuálně se zdržíte už v úseku zhruba od 40. po 25. kilometr, kde se pracuje na silnici. Celková doba zdržení kolem 10 až 15 minut. Aktuálně už se tvoří menší kolony také za Benešovem ve směru k dálnici D1. Tam je zdržení kolem 5 až 10 minut. No a podobně to vypadá i na D10 při příjezdu do Prahy. Od 17. kilometru je tam zhruba 5-minutová kolona. Stejně jako když budete projíždět Litomyšlí ve směru od Mohelnice, je to o 10 minut delší. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Marek Malášek.
0: Jo, my se společně v této hodince zaměříme na jarní únavu. Našel jsem tady 6 důvodů, proč vás jaro vyčerpává. Ondra už si mne čelo v dlaních. Jsi z toho kolikrát znavenej, že?
2: No, jsem z toho znavenej, no.
0: No.
2: Já si myslím, že jsem hlavně znavený z toho, jak všechno pučí, víš, to jaro a tak. Tak
0: člověk
2: to člověka unaví.
0: Rozumím, chápu, že by to mělo být celý plný energie, jak to pučí, pupeny se nalívají.
2: No,
0: toto.
2: No.
0: A ono vlastně, ne, úplně obráceně.
2: Tak to jsem zvědavý.
0: No, tak si poradíme, co s tím dělat, ale teď hned, ne až za týden,
2: no,
0: až 14.
2: Jasně, tak čekám.
0: Čekám.

bude čtvrt na čtyři, no než si dáme Michala Hrůzu, anebo taky zpěvačku, která si říká Dua Lipa, pojďme se podívat na to, jak zatočit s jarní únavou. Ta totiž trápí a pajcuje kde koho. Tak pojďme

0: Říct s Ondřejem jsme se shodli na tom, že na tom, za to může taky změna času, protože ta úplně nesedí každému. Mm-hmm. To než se srovná, že jo, tak to taky srovná, chvíličku trvá.
1: Přesně.
0: Jarní alergie, ty nás trápí oba dva.
1: To je pravda, to je velké
0: jaký
1: téma.
0: Jaký je tvůj oblíbený alergen? Pak se ještě se toho na oblíbený prášky. No,
1: jsou to stromy, že jo, jsou to stromy především, teďka ty lísky a co teďka kvete, ty kočičky a tady tohle, no to je vždycky peklo.
0: Já mám nejoblíbenější břízu.
1: Jo, bříza, ano, na to jsem zapomněl.
0: Ta u mě hraje prim,
1: naše
0: teda
1: oblíbená bříza a šeří, které ještě taky docela šeří, ten taky mi potrápit. Tam i kámo, že keře, víš, jako.
0: Jo, no. Jo, rozumím, ty máš širokospektrální
1: alergii. Ano, a pak to přejde vesel, jako průběžně do kytek.
0: Já ti člověče ještě u té alergii mám alergii na nové brambory. Ale na škrábání nových brambor.
1: No, tak to mám čas taky.
0: Na to jsem přišel, člověče, na táboře letním, když jsme tam jako
1: dětí svědí prsty, že?
0: Ne, to mě se úplně spustí, úplně záclony slz.
1: Jo.
0: Z nosu mi teče, jak vlastně strouháš tu bramboru, ano, tak jak se ty mikrokapičky rozcipuje přesně tak, tak to ještě tak, to jako
1: a to máš
0: konečná.
1: Potom jako pocit vzít takovou tu štětku na čištění lahví a podrbat se v krku, ne? Nebo já to tak jako mám, že mě to,
0: očí se tím vydrbat.
1: Mě to svědí v krku, uvnitř.
0: To je, ano, to je neuvěřitelný. Takže tady toto a potom vlastně jako, a teď pojďme si ale říct, jak s tím jako zatočit, když ještě teda se k tomu přidá taky jako aprílový počasí, kterého jsme se teď přes duben tak nějak, myslím si, že udatně zbavili, protože nás to hodně jako trápilo, tak pozor, ale teď jak si poradit, tak je důležitý ranní protažení a tady ještě k tomu odborníci píšou, že není vůbec špatný odpolední šlofík.
1: Jo.
0: Máš s tím zkušenost?
1: Ne, já většinou neusnu.
0: Já se... Ale pokoušíš se o to.
1: Já se natáhnu a nic se nestane, no.
0: No potom pohyb na čerstvým vzduchu, tak to si myslím, že tím, že chodíš do práce pěšky, že jo, taky občas jsem tam někdy, tak to se
1: jo
0: dá splnit. Pitný dostatek tekutin?
1: Ano, piju.
0: Hodně?
1: Tekutiny. No jasně, no, dost, no.
0: Jaký?
1: Perlivý.
0: Výborný. To jsou minerály, k tomu ještě.
1: Tak.
0: A potom taky to, když člověk dokáže zpomalit.
1: Tak to mi naopak jde velice dobře, podle mě tohle.
0: Ondra posledně pomaloval ve čtvrtek, no co myslíte, lákal mě a já jsem bohužel zpomalit nedokázal.
1: Nedokázal.
0: No, tak příště.
1: Zpomalte a na zdraví.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

nezmůžeš s tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: nejlepší hudební koleso se vám stará Frekvence 1, bude i Luis Capaldi nebo No Name, ale taky dvojice Suchánek kolečko vysvětlí, co je to rychlost závěrky. Ale ještě předtím se s Ondrou podíváme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, tak stále platí to, že se tvoří kolona před Prahou na dálnici D1, a to konkrétně v tom úseku před zúžením. Od nějakého 40. kilometru podstatně houstne provoz až po 23. kilometr. Necháte tam dohromady kolem 15 až 25 minut a také se dá čekat, že tato kolona se bude ještě o něco zvětšovat. No a kolona se tvoří také taková ta nedělní tradiční odpolední už před Brnem ve směru od Vyškova. Hustý provoz je hlášený na 210. až 206. kilometru a také na D1 počítejte s tím, že u Jihlavy zbrzdíte v menší koloně ve směru do Prahy asi na 5 minut. Ještě stále platí také to, že hustý provoz panuje před Prahou na dálnici D10, necháte v něm asi 10 minut. Tak šťastnou cestu a nohu s plynu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Chtěl jsem se učit fotit. Zasekl jsem se ale na kapitole rychlost závěrky. Nevíte náhodou, co to znamená a jestli je to k něčemu dobrý? Majda, 24 let, Poděbrady. Tak je závěrka u závěrka. U závěrka na konci měsíce, závěrka je...
5: Je na fotáku. Já vím, co to je takový to kolečko, co má tu odchlipovací páčku. A... Jsi to viděl třeba na těch starých praktikách, to je jenom na flexaretech, jo? To je závěrka.
4: Jo.
5: Jo, a na čem se zasekla přesně, nějaký práci s tou závěrkou?
4: Rychlost.
5: Rychlost, no musím točit rychle prostě, no. Co to jde?
4: Fotit?
5: No ne, ono jde o to, že já to jako odchlípnu, zatočím a zavřu.
4: To není závěrka.
1: Cože?
6: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

frekvenci 1 Dario G a vyloženě letní kousek, pojďme tak nějak přivolat to teplé počasí, doufám, že to vydrží co možná nejdýl, no komplikace už se nám tak nějak štosuje zase D1 na příjezdu do Prahy, lehce i před Brnem od Prahy, no podrobněji se na to podíváme s Ondrou.

0: se s takovou muzikou můžete na Frekvenci 1 počítat hned po zprávách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: S Ondrou Albrechtem. Já přeju hezké odpoledne. Hasiči pokračují druhý den vašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. Ministr práce Aleš Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda rostla až na 50% průměru. A se zdržením počítejte na dálnici D1 před Prahou. Hasiči pokračují druhý den vašení požáru v Národním parku České Švýcarsko mezi Rynarticemi u Jetřichovic a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky. Dva zůstávají i dnes odpoledne problematické, jak řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
5: Máme k dispozici 7 vrtulníků, nabírají vodu na letišti Chřibská a schazují je na požářiště. Snažíme se dostat požár pod kontrolou, nadále ale platí, že lokalizace není. A problematický je tedy ten třetí požární úsek a pak ještě čtvrtý nový požární úsek u domova důchodců. Ten domov důchodců zatím je chráněný a není potřeba ho evakuovat.
4: Stále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů a dál se nešíří. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda postupně vzrostla až na 50% mzdy průměrné. Řekl to dnes v nedělní debatě České televize.
6: 50% je to, co je vlastně v rámci Evropy běžné v tuto chvíli. I v těch státech, které jsou na západ od nás, tak mají 50% tu hranici té minimální mzdy k té průměrné. Já říkám, že ano, proč ne? Protože minimální mzda v tuto chvíli tady má z těch 5 milionů 900 tisíc pracovníků, 170 tisíc jí pobírá.
4: V letošním roce je minimální mzda 22 400 korun, tedy lehce přes 43% průměrné mzdy. Podíl by měl postupně růst o 1,2% bodu ročně na 47% v roce 2029, kdyby se měl růst podle současných pravidel zastavit. Ruský Oscarový režisér Pavel Talankin považuje ztrátu sošky Oscara za film Pan nikdo proti Putinovi na německém letišti za náhodu. Nevěří v konspirační teorie, tedy že šlo například o akci ruských tajných služeb. Talankin to dnes řekl v polském Těšíně, kde se účastnil jako host filmového festivalu Kino na hranici. Dodal, že letecká společnost Lufthansa nakonec sošku našla a v sobotu ji dopravila do Prahy. Talankin věří, že jednou se i do vlasti vrátí. Teď to ale podle něj možné není. Skončil by podle svých slov ve vězení. Tenistka Kateřina Siňáková získala v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazili ruský pár Mira Andrejevová a Diana Schneiderová 7-6 a 6-2 a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie WTA 1000 v řadě. Předtím letos slavili Sunshine Double po triumfech v Indian Wells a v Miami.
3: Frekvence 1.
7: Počasí.
4: Teploty v noci budou kolem 13 až 8 stupňů Celsia, na horách také kolem 8. Postupně se v noci od západu začne zatahovat. A ujediněle na západě čekáme místy, že přijdou také přehánky.
7: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A zdá se, že lidé se vážně vrací zpět do Prahy po prodlouženém víkendu. Kolona na dálnici D1 ve směru od Brna začíná už na 42. kilometru a končí až na 23. kilometru za zúžením, kde se pracuje na mostě. Aktuálně je tam zdržení na více než 20 minut. Komplikace jsou hlášeny také ze silnice číslo 3 na 32. až 25. kilometru a pak také ještě při průjezdu Benešovem. V obou případech tam necháte zhruba 10 minut. No a komplikace jsou stále hlášeny také z Litomyšle a nebo před Vysokým mýtem na silnici 35. Před Vysokým mýtem je tam ještě navíc také dopravní nehoda. Tam necháte v tomto úseku konkrétně asi 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Mára Malášek.
0: No, kam naplánovala Jana Knížková další výlet s Mírou Michálkem, sám jsem zvědav. Dáme si Erika Kotná, šlápneme do pedálu. Ale teď laskečap. Tak hezkou neděli.
7: To nejlepší z muziky.
3: A má.

0: musím říct, že se do nedělního odpoledne vyloženě hodí. No pojďme společně vyrazit na výlet. V nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru se s Janou a Mírou vydáte do malebných Ivančic na jihu Moravy. Města, kde má chřest tradici už po staletí a kde se každoročně konají slavné chřestové slavnosti plné jídla, hudby, no a taky zážitků. A tohle jste asi dost možná o chřestu ani vůbec nevěděli.
1: Ono to totiž nějak specificky voní z moči.
2: Jo, přesně tak. Jo. Je to hrozná rychlost. To ti stačí podle mě jako 20 minut.
1: A po čem to voní?
2: A už, no nevím, je to vylučuje to nějakou látku, která takhle. A můžu ti říct, že slavnosti chřestu, kde se to konzumuje na stakyla, a jsou tam veřejný
1: zákutky. Daleko.
2: Je to hrozný. To je opravdu šílený. Já vím, jo, že je to trošku nechutný jako jo, téma, ale ty opravdu přicházíš k těm veřejným záchutkům a z toho se line prostě ten špatný smrad prostě po tom chřestu. No.
1: Tak mluv, já tady zatím z GPT
2: zjistíš,
1: proberu, proč je po moči dobrý křest.
2: Ne.
1: Teda proč je po křestu.
3: Nevadí ti, že do toho pacienti močej.
2: Dobře, když budete chodit močit na křestové pole, bude dobrý křest.
0: No, křest a křestové slavnosti nebylo jediné téma, které probrali. Projedete si také v rámci aktuální epizody historickým centrem Ivančic. Připomenou se i slavní rodáci a významné výlety po okolí od technických památek přes rozhledny až po místa, která opravdu stojí za to objevit nejenom na kole. No a chybět taky nebude ani pořádná dávka gastronomie. Tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Ivančic a okolí, najdete na tradičních podcastových platformách a nebo zkuste náš web frekvence1.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Plina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
5: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

0: Barcelona. No jak to vypadá na silnicích, tak to už prověříme s Ondrou Albrechtem.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobré odpoledne, stále se připravte na kolonu před Prahou na dálnici D1. Provoz houstne už na nějakém 45. kilometru a budete v něm popojíždět až zhruba do kilometru 23 před Prahou. Celková doba zdržení je tam na 20 až 30 minut a zdá se, že ta kolona jen tak nezmizí. Kolona se také tvoří na dálnici D10 při příjezdu do Prahy od 19. kilometru. Budete popojíždět asi 15 až 20 minut. Aktuálně je hustý provoz hlášen také na silnici 3, a to ve směru právě k dálnici D1. Za Voticemi a potom také v Benešově. Počítejte na této trase také s hustým provozem. Situace okolo Brna je zatím ještě poměrně v pořádku, ale tvoří se menší kolona před Brnem ve směru od Vyškova na 210. kilometru. Pokud si chcete pomoci a vzít to takzvaně vrchem, tak počítejte s tím, že se zdržíte i na této trase ve směru od Mohelnice dál přes Litomyšl na Vysoké Mýto. Navíc při příjezdu do Vysokého Mýta je tam taky ještě havarované vozidlo. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1 jste nejlepší muziky, Toto a jejich Afrika. No, to nejlepší pro vás plánuje do další hodiny, kdy si dáme Eda Sheerana, bude X Single X, anebo Alanis Morissette.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou a Brechtem.
3: A já přeju hezké odpoledne. Oheň v Českém Švýcarsku hasiči stále nedostali pod kontrolu. Dnes ale hořelo také jinde. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. Místy i napadl sníh. A stále se zdržíte na dálnici D1, D11 a také D10 před Prahou. Stovky hasičů s pomocí vrtulníků dnes druhým dnem nadále likvidují rozsáhlý požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Oheň na ploše o velikosti 100 hektarů zatím nedostali pod kontrolu. Zásah jim komplikuje horko, sucho a vítr. Podobné počasí ale panuje na velké části Česka. A tak hasiče vyjeli o víkendu i k dalším lesním a přírodním požárům. Třeba na Vysočině jich od soboty hasili desítku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požáru hrozit do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky ale očekávají většinou v úterý až ve středu. Letiště Karlovy Vary by mohlo přejít pod armádu. Jak řekl premiér Andrej Babiš ve videu na síti X, uvedl, že stát chce letiště převzít od kraje a investovat do prodloužení dráhy. Po nedávné návštěvě Azerbajdžánu si totiž myslí, že Karlovy Vary můžou přitáhnout nové turisty.
4: Samozřejmě, když 29 bude hotová dálnice Praha Karlovy Vary, tak se tam dostaneme za 50 minut, takže to má obrovský potenciál. A když bude hotové to letiště, tak lidi z centrální Asie, z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu milují lázně v Karlových Varech.
3: Stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy by mělo být vydáno do konce května. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. V horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek i napadl sníh. Informuje o tom agentura DPA. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Fotbalisté Teplic v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu remizovali doma 1-1 se Slováckem. Severočechy poslal do vedení Daniel Mareček. Ve druhé půli srovnal střídající Martin Kostelník. Teplice na 13. místě udrželi 6-bodový náskok na dnešního soupeře, který je 14. na první barážové příčce.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Tak jak jsme už říkali, tak počítáme s tím, že déšť dorazí do České republiky, tedy na většině území, až v úterý nebo ve středu. Zítra potom počítáme s tím, že se může zatáhnout a může místy zapršet. Ostatně zatáhnout se a zapršet může už v noci, ale spíše na západě České republiky. Teploty v noci klesnou na 13 až 8 stupňů Celsia.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: S komplikacemi počítejte aktuálně hlavně před Prahou, a to na hned třech dálnicích. Je to D1, kde je aktuálně kolona už od 43. kilometru až po 23. kilometr. Celkově tam necháte přes 25 až 30 minut. Na D11 jsou dvě místa, kde to stojí, a to 37. až 29. kilometr. Asi 15 minut, a pak ještě při příjezdu do Prahy na posledních 10 kilometrech, kde je zdržení asi na 10 minut. Na D10 se pak zdržíte od 22. kilometru ve směru do Prahy po 9. kilometr. Asi 20 minut. No a hustý provoz je hlášen taky z Benešova a ze silnice číslo 3 před dálnicí D1. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, teď už pokračuje Marek Malášek.
0: Čeho lidé ve stáří nejvíce litují a co dělat, abyste se mezi ně nezařadili? To společně probereme už do 15 minut, ale do té doby ještě Pink, Xindl X a nebo Dr. Alban. Tak hezkou neděli.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: sebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

Frekvence 1 lehce před čtvrt na 6, jak jsem sliboval, pojďme se podívat na to, čeho lidé ve stáří nejvíce litují. Myslím si, že to potom už asi nebude potřebovat nějaký další komentář. Tak za prvé, přátelé, je to... Teď se mi to tady ztratilo, tak už to mám. Tak za prvé, neměli odvahu být sami sebou, za druhé, neodešli z práce, která je ničila, to si myslím, že je hodně důležitá věc, zanedbávali rodinu,

0: udržovali kontakt se svými přáteli a nepodívali se na místa, na které se podívat chtěli. Neplnili si sny. Tak, jak jsem říkal, myslím si, že už to nepotřebuje další komentář. Někteří by se měli chytnout za nos a trošku některé věci změnit. Ale hlavně se toho nebát.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
2: Bych chtěl vidět rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky za 2 minuty, 6:30 a Fornon Blondes, no nejvyšší čas, aby jsme taky překontrolovali silnice, protože ty příjezdy do Prahy, jak by řekla Jolanda, velký špatný.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Je to tak, hezké odpoledne, tak stále to sleduju tady ty kolony před Prahou a stále ještě tam jsou. A to konkrétně na dálnici D1 od 45. po 23. kilometr budete popojíždět v koloně lidí vracejících se po prodlouženém víkendu zpět do Prahy a bude vás to celkem stát téměř půl hodiny času. Se zdržením potom počítejte taky na dálnici D11 na 36. až 29. kilometru, taktéž ve směru do Prahy, tady je to ale jedna čtvrt hodiny a přes 20 minut budete popojíždět v koloně, která je na dálnici D10 před Prahou na 21. až 9. kilometru. No a menší kolona je taky před Brnem, která vás obere zhruba asi o 10 minut života. Začíná na 213. kilometru a končí na kilometru s číslem 206. Jinak potom samotným Brnem přes D1 je průjezd bez větších komplikací. Tak ať to vydrží a šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvenci 1 také Alanis Morissette, která se už dlouhá léta tak nějak pasuje s veganstvím a zkrátka i to sedí a baví, tak co by nakonec ne. No a než se společně s Ondrou Albrechtem pustíme do dalších čerstvých zpráv, tak tady mám také Bon Jovi, které posílám pro Pavla. Ten říkal, že mu to do práce tak nějak sedne taky.

0: Frekvenci 1, taky Katy Perry a z té nejlepší muziky do další hodiny určitě Sean Baker, taky Eva Farná společně se Mirai, anebo Ava Max.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní dašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
3: A já přeju hezký podvečer. Hasiči stále bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko. Premiér Andrej Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a se zdržením počítejte na dálnici D1 před Prahou hned na několika místech. Hasiči stále bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko, který se rozhořel v sobotu odpoledne v lese u Rynartic. Dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasažená plocha je o velikosti 100 hektarů. Oheň se sice dál nešíří, 2 ze 4 ohnisek ale zůstávají problematická. A zejména tam se soustředí síly hasičů i 7 vrtulníků. Jeden hasič se při zásahu přehrál, řekla mluvčí Lucie Vyškrabková. Obce vyhlásily sbírku nápojů a potravin pro zasahující jednotky, pomáhají jim také místní lidé. Český premiér Andrej Babiš se dnes v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Babiš před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. Britská policie vyšetřuje případ střelby z auta v londýnské části Brixton, kde útočník v sobotu ráno zranil 4 lidi. Dnes o tom informovala televize Sky News. Vyšetřovatelé prověřují, jestli pozdější vážné pobodání muže v okolí nesouvisí s případem střelby. Kvůli střelbě i útoku nožem policie zatím nikoho nezadržela. Jasné také není to, jestli útočníků nebylo více. Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělali velký krok ke konečnému třetímu místu. Hosty poslal v 9. minutě do vedení Ondřej Mihálík. V zápětí ale srovnal Tomáš Ladra a hned po změně stran otočil stav Denis Višinský.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Z noci budou teploty kolem 10 až 8 stupňů Celsia, místy můžou klesnout na 5 stupňů Celsia. Postupně se začne od západu také zatahovat. Během zítřejšího dne potom čekáme teploty přes den až kolem 24 stupňů Celsia. Místy, hlavně na západě, můžou ojediněle přijít také přehánky.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A stále se připravte na kolony, především na dálnici D1, jedna je hnedka u Brna, a to za Vyškovem ve směru právě na Brno. Tady necháte zhruba 10 minut v koloně od 211. po 205. kilometr. Delší kolona je potom před samotnou Prahou, tady začíná už na 43. kilometru před Prahou, končí až na 23. kilometru, celkem tam necháte přes půl hodiny. Komplikace a hustý provoz je také na silnici 3, před napojením na dálnici D1, necháte tam od Benešova asi 10 minut. Několik nesouvislých kolon je taky na D1. 11 ve směru do Prahy. První začíná už na kilometru s číslem 20 a další je potom na 30. kilometru, na 25., 10. a ještě také na 5. kilometru. Celkem na D11 při cestě do Prahy necháte víc než 20 minut oproti normálu. No a 20 minut vás také bude stát průjezd dálnicí D10 do Prahy. Od 20. po 6. kilometr je tam hustý provoz a zdržení. Tak šťastnou cestu, pokračuje Marek Malášek.
0: No, tak na silnicích je to výživné, nakonec tak jako každou neděli, vždycky na cestě do Prahy. Nicméně, přátelé, 3. května pojďme poblahopřát dnes všem Alexejům a ti, co mají dnes narozeniny, tak to si do 15 minut zmapujeme taky.
2: To nejlepší z muziky
4: a Marek

0: minuty po čtvrt na sedm na frekvenci jedna také Luis Capaldi. No a pojďme se podívat do kalendáře. 3. května svátek má vždycky Alexej, jméno řeckého původu, které znamená obránce. No zkrátka ten, co brání. Tak pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A pokud se mám teda zaměřit na slavné oslavence, tak dnes slaví mimo jiné tak 31. narozeniny Celeste Buckingham, taky zpěvačka Klára Vítisková, ale potom taky, abych nezapomněl, přátelé, velmi důležité, jak si říká, výročí, ale 95. narozeniny taky Jiřina Bohdalová, nositelka řádu Bílého lva, 2 českých lvů, ceny Itálie, Týty a řadu dalších ocenění. No tak jistě si ji pamatujete z filmu Dáma na kolejích, ze Světáku, nebo taky z televariete s Vladimírem Dvořákem, a nebo z Nesmrtelné tety.
1: Nevezmu jim štěstí ani rozum, jen je nechám závidět. Uvidíme, kdo z nás tří je nejmocnější. Závistit tak.
0: Jo, tak Jiřinko, hodně štěstí a závisti zdar.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Snídaně u Tiffanyho, ta nejlepší muzika, také pro Ivanku Poláčkovou, která poslouchá Frekvenci 1 v autě, jak zdravíme. A stejně tak zdravíme i Milču, která už teď někde chytá bronz na pískovně. No tak, ať se nám nespálíte námi a pojďme se podívat na další díl rubriky Cože, kterou mají na svědomí a také na starosti naši dva arbitři, Suchánek s Kolečkem.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Sousedi si dali kameru na dům a mám pocit, že zabírá i nás. Má to nějaký pravidla, nebo to řeší každý po svém? Docela mi to vadí. Daniela.
3: To je docela zajímavá otázka. Nejdřív se podíval na svoji ženu, jestli je hezká. Kuď ano.
2: Škoda, že jsi se na ní podíval dřív.
3: Ale tak bych se ujistil, jako jak vypadá. No. A jo. Objektivně bych to zhodnotil.
2: Ano.
3: Jestli je teda hezká. Pokud ano, tak asi mám problém, protože soused si asi natáčí. Samozřejmě nejlepší obrana je útok, takže bych nasadil na něj drony.
2: Jo.
3: No, tak dron je dobrá hračka. Koupil bych jako synovi k narozeninám dron.
2: Ano.
3: A řekl bych, tak si to trošku jako tady zalítej. A pak by to na něj sváděl. Jo, že on vám syn jako to. A vlastně vznikla taková psychologická válka.
2: No a máš důvod, proč ho natáčet?
3: Nemyslím útoční drony, nemyslím jako střílet. Jo. No, když on mě natáčí, jako přece budu natáčet, taky ne. Taky se ještě podívám nejdřív, jak vypadá jeho žena.
1: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Skupina Týmno, a než si dáme s Ondrou Albrechtem čerstvé zprávy a taky uvolníme vysílací mixpult Milanu Bílkovi, tak stíháme ještě Kabáty, bude i Tina Turner anebo Frankie Goes to Hollywood.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
2: to za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A slovo dostává Ondra Albrecht.
6: Já přeji hezký večer. Hasiče pokračují druhý den hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. Ukrajinský prezident Zelenský má podle Babiše zájem o ukončení války na Ukrajině. A se zdržením počítejte na dálnici D1 před Prahou, ale taky na D11. Hasiče pokračují druhým dnem v hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko mezi Rynarticemi a Jetřichovicemi a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky. 2 zůstávaly i dnes odpoledne problematické, jak řekl před 16:15 mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
7: Máme k dispozici 7 vrtulníků, nabírají vodu a letiště Chřibská a schazují je na požářiště. Snažíme se dostat požár pod kontrolou, nadále ale platí, že lokalizace není. A problematický je tedy ten třetí požární úsek a pak ještě čtvrtý nový požární úsek u domova důchodců. Ten domov důchodců zatím je chráněný a není potřeba ho evakuovat.
6: Stále tam platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů a dál se nešíří. Požáry v přírodě ale dnes trápí hasiče i jinde napříč Českem. Několik jednotek aktuálně zasahuje v pražské Zbraslavi nebo v těžce přístupném terénu na Kroměřížsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to přeje taktéž. Jde o to, kdo to zprostředkuje, řekl dnes český premiér Andrej Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle českého předsedy vlády komplikuje situaci. Babiš ale míní, že je šance válku ukončit. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Policie se zabývá včerejší nehodou na pouťové atrakci v Hradci Králové pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Trestní stíhání zatím nezačalo, policie nikoho neobvinila, řekla dnes policejní mluvčí Karolína Macháčková. Na Malé horské dráze se v sobotu odpoledne srazila 2 vozítka. 9 lidí, z toho 8 dětí, utrpělo lehké zranění. Čeští hokejisté zakončili české hry Fortuna Hockey Games porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a 2 porážek přesto obsadili na 3. turnaji seriálu Eurohockey Tour 2. místo za suverénním Švédskem, které zatím nestratilo ani bod.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: V noci bude spíše jasno, postupně se ale od západu začne zatahovat. Na západě Česka proto ojediněle můžou přijít také přehánky. Teploty budou od 13 do 8 stupňů Celsia. Zítra potom očekáváme spíše polojasno. Místy už se může i zatáhnout. Teploty budou kolem maximálně 24 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Menší kolona před Brnem asi na 10 minut, od 213. po 209. kilometr ve směru do Prahy. V opačném směru se Brnem projíždí bez větších komplikací. Kolona před Prahou na D1 se zmenšila, aktuálně začíná na 39. kilometru a po 23. kilometr naberte zpoždění kolem 10 až 15 minut. 15 minut to je stále čas, který potřebujete na průjezd kolonou na dálnici D11 při příjezdu do Prahy od 20. kilometru. No a zhruba 15 až 20 minut potom budete popojíždět v koloně i na dálnici D10 ve směru do Prahy mezi 17. a 9. kilometrem. Tak šťastnou cestu, teď už začíná večerní vysílání a Milan Bílek.
5: Je to tak, hezký večer vám přeji. To byl ale víkend, prodloužený víkend, nádherné počasí a myslím, že dnes jsme tady měli asi nejteplejší den roku 2026. Doufejme, že ty další budou utěšeně přibývat. Tak já vám přeju šťastné návraty z víkendu. Za chviličku pro vás mám jedno výročí, které se váže k zítřejšímu dni a samozřejmě společně dnes budeme projíždět týden, který končí, který finišuje, stejně jako ta dnešní skvělá neděle. Teď Celine Dion, Drew Volnay. We'll be right back.

0: Wind of Change, a to byly Scorpions, tady na Frekvenci 1, příjemný závěr neděle vám přeji, máme 3. No a kdo dnes slaví narozeniny nádherné, kulaté, je to Jiřina Bohdalová, herečka, která je národem milována, samozřejmě nositelka řádu Bílého lva, 2 českých lvů, cen Itálie, TT a řady dalších a dalších ocenění. No a těch rolí, ve kterých jsme ji viděli a taky slyšeli, vzpomínáte třeba na tohle.
1: Lidově kamarád na pět. Co by to mohlo být, lidově kamarád na pět? Ty jsi taky strašně ráda luštím křížovky, víte, všem v posteli.
0: Tak to bylo pro jistotu nesmrtelné televariete. Jiřina Bohdalová právě dnes slaví 95. A přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Já jsem mluvil o tom 4. květnu, ten je zítra. O dalších možných slavných jménech a výročích už vám to vezu. Posílám taky Spice Girls, Coldplay a nebo David Guetta, Beautiful People.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.

Viva Forever a Spice Girls, ale hlavně Viva Víkend, který tedy byl, který doufám, že se vám podařil. 1. máj, samozřejmě na Polibek pod rozkvetlou třešní, doufám, že jste to absolvovali, a pak nádherné počasí v sobotu, ale taky právě dnes. Zítra trochu změna, k tomu se dostaneme. Teď ale cestou celých, no vlastně skoro 50 let zpátky, rok 1955, a co padá na zítřejší den, je to velké výročí slavného hitparádového hitu kapely Bay City Rollers, která měla ve Velké Británii fantastické album Once Upon a Star. To možná bude zapomenuté, ale na něm byl nezapomenutelný hit Bye Bye Baby. Před 50 lety velká britská jednička. A tuším, že 2 týdny si velebil tenhle hit na čísle 1 té 70kové hitparádě ve Velké Británii. A vzpomínáte, já jsem se velmi bavil, když ve filmu Láska nebeská tenhle hit hrál právě při pohřbu. Symbolicky Bye Bye Baby. Bay City Rollers, nezapomenutelní právě s tímhle hitem. Svátek má dnes Alexej, přejeme všechno nejlepší, narozeniny ještě zmiňovat samozřejmě budeme, ale už za chvilku Ozzy Osbourne s hitem Dreamer. Krištof nám potvrdí, že život je krásný. No a teď Sunshine Reggae a Laidback. Tak, hezkou neděli.

0: Ozzy Osbourne, tady je Frekvence, to mám pro vás jenom dobré zprávy, které se týkají možná toho vašeho příštího bonusu a krásných peněz. Bezmála 50 tisíc pro vás máme na zítřejší ráno v našem posledním slově. To je soutěž, která jde každý všední den a my jsme vlastně skončili ve čtvrtek a na částce 47 500 korun. Takže přesně o tolik se bude hrát zítra, tedy v pondělí u Lubky a Míry. Hádáme poslední slovo Ondřeje Rumla. A pamatujete na to čtvrteční vysílání ještě dubnové, tak byste typovali krypty, Polska, nevěstince. To bylo špatně. To bylo špatně, tak něco jiného a jinak od zítřka, to je důležitá informace, od zítřka začínáme taky rozdávat nápovědy. Tak kdyby náhodou jste byli v úzkých, poslouchejte, třeba vám to, jak se říká, podne. Držím vám palce za količku Spin Doctors, Salef Arben, anebo Marek Ztracený, Stále věřím.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A dorazí i zajímavý host. V pondělí ráno uvidíme...
3: Jestli se uvidíme.
4: No, kouzla a iluze.
3: Bude tu s námi Obin.
4: Tedy kouzelník a iluzionista Martin Obdržálek.
1: Takže hned po ránu... Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil, z nuly na stůl. Pak co to s námi od 10 k 5.

0: tady na Frekvenci 1. Tak dál s námi kdo? Daniel Pouter. A nebo Gala Free From Desire.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: A já přeju hezký večer. Hasičům se v Českém Švýcarsku daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Lídr světového žebříčku Sinner ve finále v Madridu smetl šampiona Zvereva. A zdržíte se ještě stále na dálnici D1 před Prahu i na D11. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemůžou. V pondělí dorazí další dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Nyní na místě zasahuje okolo 400 hasičů. A ti mají přes 100 kusů techniky. Začátek letní sezóny si v horských střediskách v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti i další služby. Mluvčí ski resortu Černá hora Pec Zina Plochová k tomu doplnila.
4: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
3: Lanovky se do letního provozu rozjeli 1. května nejen v Krkonoších, ale také třeba v Orlických horách. Ruský oscarový režisér Pavel Talankin považuje ztrátu sošky Oscara za film Pan nikdo proti Putinovi na německém letišti za náhodu. Nevěří v konspirační teorie, tedy že vyšlo například o akci ruských tajných služeb. Talankin to řekl v polském Těšíně, kde se účastnil jako host filmového festivalu Kino na hranici. Dodal, že letecká společnost Lufthansa nakonec sošku našla a v sobotu ji doručila do Prahy. Talankin věří, že se jednou do vlasti vrátí. Teď to ale podle něj možné není. Skončil by podle svých slov ve vězení. A lídr světového žebříčku Ital Jannik Sinner ve finále v Madridu smetl 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa a jako první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters za sebou.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci budou teploty kolem 13 až 8 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 8 stále, bude skoro jasno postupně, ale od západu, kromě východní Moravy, bude oblačnosti přibývat. Na západě ojediněle můžou přijít také přehánky a podobné počasí nás čeká také během zítřejšího dne, kdy čekáme teploty, které budou kolem 22 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 18. V Čechách bude většinou oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a Veslezsku zítra bude většinou polojasno bez srážek.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě stále je tu menší kolona na dálnici D1, která vás zdrží před Brnem od Vyškova na 212. až 209. kilometru. Je tam hustý provoz, zdržení je 5 až 10 minut. Kolem 10 až 15 minut je stále zdržení na dálnici D1 před Prahou. Na 30. až 23. kilometru kolona se ale zmenšuje. Hustý provoz stále panuje také na D11 při příjezdu do Prahy. Mezi 16. a 6. kilometrem je to na 10 až 15 minut. 10 minut se potom zdržíte i na dálnici D10 mezi 17. a 12. kilometrem. A pozor na dopravní nehodu na 18,5 kilometru dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem. Stala se tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů, ale kolony zatím nejsou nějak výrazné. Tak šťastnou cestu a teď už pokračuje večerní vysílání a Milan Bílek.
0: Hezký večer, jedeme dál, co bylo událostí tohoto týdne. Charlotte Gott vydala svůj první hit, a to v den svých 20. narozenin. Tak ho proklepneme za malou chvíli. Podáme info, teď Army of Lovers, Daniel Pouter nebo Lucie Bílá, SMS.

0: Crucified, byli Army of Lovers, hezkou neděli, tak co nám přinese zítřek, tady ten 4. květen. Maturitou z matematiky anglického jazyka zítra začínají didaktické maturitní zkoušky, tak hodně štěstí přejeme. No a velké plány máme zítra taky v našem vysílání hostem po ránu a díky tomu myslím, že zítřejší ráno bude doslova kouzelné, bude Martin Obdržálek, kouzelník a iluzionista. No a po prodlouženém víkendu nás čeká taky první presklub. Hostem bude zítra ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Romana Navarová se bude ptát na vládní podporu sportu a také na možné pnutí ve vládní koalici. Tak bude to živě pro vás, tak zítra klidně volejte se svým dotazem na 257-400-999. Posíláme třeba hit Vajáž Vajáž Gala, taky Markem Bora Blond Together.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Vajáš, vajáš, to byla vzpomínka na osmdesátky před půl devátou na Frekvenci 1. Tak co bylo hudební událostí tohoto týdne a myslím, že skutečně jako hodně velkou a hodně očekávanou. Charlotte Gott vydala v den svých 20. narozenin svůj úplně první hit v životě. Into Deep je to první autorská skladba z připravovaného EP. Charlotte nechce být Gottová, ale chce být Charlotte Gott a chce znít světově a proto Into Deep. Jak to zní, jak to hraje, já myslím, že skvěle. Ano, to je dcera Karla Gotta, Charlotte Gott, jinak tenhle hit vznikl prý během session v jednom londýnském studiu ve spolupráci s velmi slavným producentem Sašou Skarbekem, který je spoluautorem hitů pro Miley Cyrus, Adele, případně Jamesa Blunta. Tak doufejme, že hitu se bude dařit, já budu doufat, že ve chvíli, kdy vám ho začneme hrát, že vás taky bude bavit a samozřejmě velkou slávu a nekonečné štěstí v cestě hudební biznesem přejeme právě téhle velmi půvabné mladé dámě, která je na startu své kariéry. Tak držíme palce. Už za chvíli Ace of Base, Petr Kolář, Sheeran pro vás teď má hit Overpass Graffiti.

Beautiful Life, to byly Ace of Base. Když se díváme na mapku těch dnešních nedělních teplot, tak je rudá jako ruská vlajka. Po sobotě, kdy jsme zažili ten první letní den, bylo teplo i právě dnes, neboli v neděli, která se vlastně stala zatím nejteplejším dnem roku. Teploty stoupaly až blízko k hranici tropického dne, tedy k 30 stupňům Celsia. No a víte, kde bylo nejvíc? Ta nejvyšší teplota 29,1 stupeně v neděli dnes byla naměřena v Plzni Bolevci, což je zatím letošní nejvyšší teplota. Tak my si na chviličku dáme pauzu o těchto teplot, protože se nám to zítra začne trochu měnit. V následujícím týdnu by mělo být dešťovo, ale já nevím, jak vy, ale já bych byl pro co nejrychlejší návrat tohoto hezkého letního počasí. Tak si na to držme palce. Za chvilku nejen zprávy o počasí spolu s Ondrou a před nimi taky Pet Shop Boys, Jana Kirchner a nebo teď Felixiana a Pride.

0: hodina, pojďme na zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A slovo dostává Ondra Albrecht.
2: Já přeju hezký večer. Požár v Národním parku České Švýcarsko stále zaměstnává stovky hasičů. Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami v Formule 1. A kolony před Prahou se už rozjeli. Zdržíte se maximálně chvíli na dálnici D10. Požár v Národním parku České Švýcarsko stále zaměstnává stovky hasičů. Ti ale postupně zmenšují zasaženou plochu, která je teď lehce pod 100 hektary. Lokalizaci zatím nevyhlásili. V pondělí ale posílí zásah další dva slovenské vrtulníky Black Hawk. Celkem jich tak bude nasazeno 9. Hasiči ale měli dnes práci i jinde. Hořel les u Rusavy na Kroměřísku, kde zasahovalo 15 jednotek v těžkém terénu. Požár likvidovali také v Praze z Braslavy a na dalších místech v Česku. Podle meteorologů za zvýšeným počtem požárů stojí sucho a vysoké teploty. Varování před rizikem vzniku požáru proto nově platí až do středy pro většinu Česka, kromě jeho západu. Letiště Karlovy Vary by mohlo přejít pod armádu. Premiér Andrej Babiš ve videu na síti X uvedl, že stát chce letiště převzít od kraje a investovat do prodloužení přistávací dráhy. Po nedávné návštěvě Azerbajdžánu si totiž Babiš myslí, že Karlovy Vary můžou přitáhnout nové turisty.
3: Samozřejmě, když 29 bude hotová dálnice Praha-Karlovy Vary, tak se tam dostaneme za 50 minut, takže to má obrovský potenciál. A když bude hotové to letiště, tak lidi z centrální Asie, z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu milují lázně v Karlových Varech.
2: Stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy by mělo být vydáno do konce května. Oznámení stažení 5000 amerických vojáků z Německa nesouvisí se sporem s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, do kterého se spolkový kancléř Friedrich Merz dostal. Merz to dnes prohlásil v rozhovoru s německou veřejnoprávní televizí. Řekl také, že Spojené státy považuje za hlavního německého partnera v Severoatlantické alianci. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 a po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil se ztrátou 3,264 tisícin sekundy Brit Lando Norris z McLarenu. Třetí dojel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude většinou v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer výjimečně také můžou přijít přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zítra bude spíš polojasno, a to navíc beze srážek. Teploty na většině území budou kolem 22 až 27 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobrá zpráva přichází ze silnic, protože kolony na dálnici D1 se už rozjely. Už nejsou ani před Brnem od Vyškova. Ještě menší zdržení vás stále může potkat při příjezdu do Prahy po D10 na 12. kilometru asi na 5 až 10 minut nebo na pražském okruhu na 19. až 23. kilometru před příjezdem na dálnici D5. Tam je to zhruba na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
0: Hezký večer, dáme ještě kousek víkendu, tady kousek soboty a podíváme se, jak jela hitparáda, kdo byl první, které songy máme nasazené a jak si samozřejmě vedla naše desítka díky vašemu hlasování, už vám to vezu. Teď po deváté Michael Field, Him Join Me, anebo Daniel Landa,
1: Touha. Frekvence 1 a Milan Bílek.

Lance a to byl Mike Oldfield po 21. Tak jaký jste měli víkend? Už několikrát se ptám takhle přes frekvenci jedna. Doufám, že vám to všechno klapalo. V případě počasí píšeme jednu velkou jedničku. No a v případě hitparády tam jsme měli několik možných jedniček. Jako vždycky, tady byla sobota, po 19. premiéra, no a my jsme posčítali vaše hlasy mezi nasazenými. Byly No Name a Tereza Mašková. Nepočítej léta, počítej přání.

0: to se povedlo. Druhá nasazená poetika blízko.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko.
0: A míříme na žebříček na třetím místě Olga Lounová, Křídla pro život, na druhém Medvěd 009 a prvé

0: Tak jestli máte chuť a chvilku času, tak se podívejte na náš web frekvence1.cz, tam najdete celou desítku a můžete hlasovat. A jako vždycky za to budeme moc a moc rádi. A výsledek se dostaví o tom dalším květnovém víkendu, tedy příští sobotu. Glenn Medeiros, Jim & Spoon, Alvaro Soler do dnešního večera.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Nothing's Gonna Change My Love For You. A to byl Glenn Medeiros. Pokud máte pocit, že to dal dohromady sám, kde pak úplně původně v originálu George Benson v 1985. Každopádně tenhle chlapík nebo kluk to naspíval skvěle a naspíval je v pouhých 16 letech poté, co vyhrál místní talentovou soutěž na Havaji a jeho verze se stala obrovským hitem a dosáhla prvního místa v Anglii, Kanadě, Francii, Irsku, Španělsku. No prostě v půlce světa. Tak to byl další výlet do hudební minulosti. Velmi příjemný, jak to sedlo tomu dnešnímu večeru. Už za chvilku Leona Loops, Bleeding Love, teď opět a Radeček a všechno je v pořádku.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: jako velký rakouský popový hrdina, který bohužel už není mezi námi. Tak zítra si to užijte, ode mě dnes vše, zítra nás čeká 4. květen, úspěšně nastupte do dalšího květnového dne. Posílám Tony Braxton, George Ezru a slibuji, že mě tady opět máte zítra v dalším květnovém večeru a jako vždycky spolu začínáme po 18. hodině. Tak dobrou noc až do rána.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Hasičům se daří zvenčovat plochu požáru v Českém Švýcarsku. Ukrajinský prezident má zájem o ukončení války na Ukrajině. A teploty v pondělí půjdou až na 27 stupňů Celsia. Místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit také dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří už od soboty. Začátek letní sezóny si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici také půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby. Mluvčí z skirezortu Černá hora Pec Zina Plochová k tomu řekla.
3: V následujících všedních dnech zůstává ve skirezortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
2: Lanovky se do letního provozu rozjeli 1. května nejen v Krkonoších, ale například také v Orlických horách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to přeje taktéž, jde ale o to, kdo to zprostředkuje. Řekl večer český premiér Andrej Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. A to podle českého předsedy vlády komplikuje situaci. Babiš ale míní, že je šance válku ukončit. Čeští hokejisté zakončili české hry Fortuna Hockey Games porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek i tak obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které zatím nestratilo ani bod.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělní teploty budou kolem 22 až 27 stupňů Celsia, v Čechách se zatáhne. K večeru můžou přijít také přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno a zatím beze srážek. Tolik zprávy, další přijdou opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
1: Čerstvé zprávy.
2: Jan Kraus a blondýna.
1: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
2: A dorazí i zajímavý host. V pondělí ráno uvidíme...
1: Jestli se uvidíme.
2: Kouzla a iluze.
1: Bude tu s námi Obin.
2: Tedy kouzelník a iluzionista Martin Obdržálek.
3: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr práce Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda ještě rostla. Hasičům v Národním parku se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem a teploty v pondělí půjdou až na 27, na západě ale bude pršet. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda postupně vzrostla až na 50% průměrné mzdy. Řekl to v nedělní debatě České televize.
2: 50% je to, co je vlastně v rámci Evropy běžné v tuto chvíli. I v těch státech, které jsou na západ od nás, tak mají 50% tu hranici té minimální mzdy k té průměrné. Já říkám, že ano, proč ne? Protože minimální mzda v tuto chvíli tady má z těch 5 milionů 900 tisíc pracovníků, 170 tisíc jí pobírá.
1: V letošním roce je minimální mzda 22 400 korun. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit další dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ze správy státních hmotných rezerv také odeslali hasičům 30 000 litrů letného petroleje pro vrtulníky, jak oznámila na síti X právě správa státních hmotných rezerv. Irán prostřednictvím Pákistánu obdržel od Spojených států odpověď na svůj návrh mírového plánu a teď vyhodnocuje. S odvoláním na iránská státní média o tom informuje Reuters. Postoj Spojených států k návrhu znám zatím není. Americký prezident Trump se ale o něm v sobotu vyjádřil skepticky. Spojené státy s Izraelem na konci února zahájili proti Iránu válku, kterou nyní pozastavilo opakovaně prodloužené příměří. K hokejové reprezentaci se v úterý na švédské hry, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Angelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Do výběru kouče Radima Rulíka se tak nově zařadí například brankář Dominik Pavlát z Tampere.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty v pondělí budou od 22 do 27 stupňů Celsia. V Čechách se zatáhne, k večeru můžou přijít i přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno, a to většinou beze srážek. Tolik zprávy, dalšího 5 za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

zůstat. Život je dlouhá věta, však tohle ráno nám stačí jedno slovo, a to ano. Krok za krokem, den

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
2: Hasičům se daří zvenčovat plochu požáru v Českém Švýcarsku. Ukrajinský prezident má zájem o ukončení války na Ukrajině. A teploty v pondělí půjdou až na 27 stupňů Celsia. Místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit také dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. České televizi to večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří už od sobot. Začátek letní sezóny si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici také půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby. Mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plochová k tomu řekla.
3: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá Hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
2: Lanovky se do letního provozu rozjeli 1. května nejen v Krkonoších, ale například také v Orlických horách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to přeje taktéž, jde ale o to, kdo to zprostředkuje. Řekl večer český premiér Andrej Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. A to podle českého předsedy vlády komplikuje situaci. Babiš ale míní, že je šance válku ukončit. Čeští hokejisté zakončili české hry Fortuna Hockey Games porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek i tak obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které zatím nestratilo ani bod.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělní teploty budou kolem 22 až 27 stupňů Celsia, v Čechách se zatáhne. K večeru můžou přijít také přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno a zatím beze srážek. Tolik zprávy, další přijdou opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr práce Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda ještě rostla. Hasičům v Národním parku se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem a teploty v pondělí půjdou až na 27, na západě ale bude pršet. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se nebrání tomu, aby minimální mzda postupně vzrostla až na 50% průměrné mzdy. Řekl to v nedělní debatě České televize.
2: 50% je to, co je vlastně v rámci Evropy běžné v tuto chvíli. I v těch státech, které jsou na západ od nás, tak mají 50% tu hranici té minimální mzdy k té průměrné. Já říkám, že ano, proč ne? Protože minimální mzda v tuto chvíli tady má z těch 5 milionů 900 tisíc pracovníků, 170 tisíc jí pobírá.
1: V letošním roce je minimální mzda 22 400 korun. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost byla večer odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci ale zatím vyhlásit nemohli. V pondělí mají dorazit další dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ze správy státních hmotných rezerv také odeslali hasičům 30 000 litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, jak oznámila na síti X právě správa státních hmotných rezerv. Irán prostřednictvím Pákistánu obdržel od Spojených států odpověď na svůj návrh mírového plánu a teď je vyhodnocuje. S odvoláním na iránská státní média o tom informuje Reuters. Postoj Spojených států k návrhu znám zatím není. Americký prezident Trump se ale o něm v sobotu vyjádřil skepticky. Spojené státy s Izraelem na konci února zahájili proti Iránu válku, kterou nyní pozastavilo opakovaně prodloužené příměří. K hokejové reprezentaci se v úterý na švédské hry, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Angelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Do výběru kouče Radima Rulíka se tak nově zařadí například brankář Dominik Pavlát z Tampere.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty v pondělí budou od 22 do 27 stupňů Celsia. V Čechách se zatáhne, k večeru můžou přijít i přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno, a to většinou beze srážek. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.